0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

Úsekové měření, o kterém se mluví v Knínské ulici, už se chystá, spuštěné bude, jak od nás víte, do konce léta, a tak se na to připravte. Ano, úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Knínské ulici má být spuštěno nejpozději na konci letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry na 3-kilometrové silnici a jejich případné změny jsou v jednání. To řekla mluvčí magistrátu Zdeňka Ovalilová. Půjde o první úsekové měření tady u nás. No, tak doufejme, že budeme jezdit, dámy a pánové, tak, jak máme. Teď za volant další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Jaké nástroje používá kovář? Tady jsme se dětí ve školce.
1: Kovář používá třeba kladivo, hřebík.
2: Oheň, kladivo, potom třeba tyčku, vodu.
3: Kladivo, šroubovák, oheň, ještě vodu.
4: Kov, ty podkovy pro koníčky.
0: Jaké nástroje používá kovář? To byla otázka na naše nejmenší. Teď už běžíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Ač vraštím čelo, vždy když stoupnu na váhu a často kritizuju i svůj zjev. Nemývám rozum, či naopak odvahu a vlastně

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: nejlepší porán.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hit the beat and take it to the first note.

5:31. Dobré ráno, dobrý den. Ladíte Radio Krokodýl i na začátku 26. týdne. Máme pondělí 22. června, otočili jsme kalendář. Teda nevím jak vy, máme takový ten stolní, jak se otáčí ty stránky. A možná se můžou otočit úplně celý. Nejenom stránku, ale i celý kalendář. Že bychom byli v druhé polovině roku. No, za chvilku tam budeme. Pavla dneska slaví svátek, tak my samozřejmě z Krokodýla velmi gratulujeme. Můžeme třeba i k narozeninám. Hned tady vidím Cindy Lauper, zpěvačka 73, herečka Meryl Streep, ta má 77. narozeniny a zpěvák Jimmy Somerville má dneska narozeniny 65. Jinak samozřejmě, co se týče kalendáře, ten dnešní den určitě probereme podrobněji. Co se týče silnic, tak pozorujte na Znojemsku. Na příjezdu do Tasovic od Načeratic se převrátil kamion. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je uzavřená. Vy si možná říkáte, a co dneska bude teplo? Jasně. A zítra? Jasně. Pozítří? Jasně. Ano, jsou tady velmi, velmi horké dny. Dneska se to čeká opět, možná i s bouřkami, ale s teplotami opět vysokými, až 33 stupňů.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:15. Dneska bude opět další horký den. Dneska bude obloha jasná až polojasná. V průběhu dne občas oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk nebo bouřek. Pozor, někde můžou být i silné, třeba i s nějakými 25 mm vody. A co se týče teplot, budou vysoké. 30 až 33 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: 5 hodin 59 minut k tomu, 22. červen, to je právě dnes a právě teď. Troufám si říct, že školákům začíná úplně poslední školní týden.
1: Jim už vlastně začínají prázdniny. Naše dětka už od půlky minulého týdne říkali, jako už je to za náma, už je to dobrý.
0: U nás doma to samé. No nic, to taky dneska ráno probereme. Teď bychom možná mohli probrat to, co nás čeká v dnešních prvních zprávách.
1: Tak třeba se dozvíte to, že včera nečekaně opět na Jižní Moravě padaly teplotní rekordy. Nejteplej bylo v Lednici, no tak co k tomu dodat.
0: Tak je oxymoron trošku, že? Nejteplej v Lednici. Co dáme po šesté? Například Sandru. Bude i Jennifer Lopez a David Guetta. A slza s něčím, co by se nám hodilo, holomráz. My si furt stěžujeme na něco, jsem zjistil. Když je teplo, jak je moc teplo, když je zima, jak je moc zima.
1: Je to tak, jsme prostě hrozní.
0: Dneska, prosím vás, bude opravdu teplo. Už teď máme v centru Brna 21 stupňů, odpoledne čekáme 30 až 33.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vyhrazený pruh pro trolejbusy, taxíky a cyklisty nově funguje v Provazníkově ulici v Brně. Město ho zřídilo na žádost dopravního podniku poté, co po otevření blízké části velkého městského okruhu v lokalitě ubylo aut. Podle radnice má opatření zlepšit plynulost i bezpečnost provozu.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Na třech meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 21. června. Další dvě stanice rekordy vyrovnaly. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Lednici na Břeclavsku, kde bylo 35,3 stupně Celsia.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Ve Znojmě Příměticích v sobotu odpoledne hořel zemědělský lis na balíky a část pole, škoda je 900 tisíc korun. Požár způsobila technická závada na ložisku hlavního hnacího pohonu balíkovače. Událost se obešla bez zranění. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a podruhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po šesté. Z triumfu se radoval Španěl Ortola. V královské MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Marc Marquez.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně doprava zpomaluje na Nádražní ulici u křižovatky s Úzkou a nebo také ve Slatině na křižovatce ulic Cuřánka a Řípská. Pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna z Vyškova v úseku mezi Slatinou a 196. kilometrem. A ucpává se obchvat Slavkova směrem na Brno na silnici 50. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kutil Šar.
0: Kubo, děkujeme, pozor na Znojemsku. Na příjezdu do Tasovic od Načeratice převrátil kamion, na místě zasahují záchranáři, silnice je uzavřená. Brno, křižovatka ulic Opuštěná Hršpická, tam dejte pozor na porouchaný kamion. A teď čerstvá nehoda, silnice 385, je to, ano, na křižovatce mezi Hradčany a Čebínem, vlastně odbočka od Sentic, dejte tam pozor, tam se řeší nehoda dvou osobních aut. A kdyby něco, dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: když je nějaký mezinárodní den, snažíš se ho dodržovat, Katko?
1: Snažím.
0: Jo, víš, co je dneska za den?
1: Nevím.
0: Slaví se od roku 2012 a dnes je mezinárodní den bez kalhotek.
1: Ježíš Maria, tak s takovým horku to se bude slavit velmi snadno, že?
0: Jdeme slavit. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10,5 minuty, pojďme se podívat, co zajímavého se stalo 22. června, například toho dne, ale roku 1439 král Albrecht přenechal do odvolání měšťanům v Brně za jejich věrné služby zeměpanské mýto se všemi právy a zvyklostmi, a to za roční poplatek 40 kop grošů. Můžeme také zmínit rok 1503, kdy byla stavba Karlova mostu v Praze dokončena. V roce 1998 prezident Václav Havel pověřil Miloše Zemana sestavením vlády. Co můžeme zmínit ze světa? Mám tady například, tady to je, rok 1633, italský vědec Galileo Galilei odvolal před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že země se točí kolem slunce. V roce 1847 proběhla premiéra 11. Verdiho opery Loupežníci v Londýně. No a ještě taky třeba můžeme zmínit rok 1976, kdy byl v Kanadě zrušen trest smrti. V roce 1978 byl objeven měsíc Pluta s názvem Charon. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Například zpěvačka Cyndi Lauper 73, herečka Meryl Streep 77, taky tady mám zpěváka Jimmyho Somervilla, ten slaví 65. narozeniny, excelentní spisovatel Dan Brown dneska slaví narozeniny 62. Co se týče svátků, tak dneska slaví Pavla. My samozřejmě gratulujeme. My jste to slyšeli zhruba před 10 minutami, ale říkali jsme, že dnes je Mezinárodní den bez kalhotek. Jak se k tomuhle postavíte, tak to necháme na vás. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Dali jsme si Deep Blue Something, tady u nás na Kroku Dealu za 10 minut bude půl sedmé. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Je tam teplo už teď. Vyškov 19, Břeclav 21, Brno 21. Pravda, ve Žďáru mají příjemněji, tam mají 16 stupňů. Odpoledne opět velmi horko, čeká se 30 až 33 stupňů. Odpoledne a na večer možná sem tam přehánky nebo i bouřky. Z toho tepla.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Zdravotnická záchranná služba za 3 dny závodu motocyklů na brněnském Masarykově okruhu ošetřila 160 lidí. Šlo především o kolapsy z horka, různé bolesti, drobná zranění či ošetření pobodnutí hmyzem. Vláda by dnes měla stanovit složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit se má několikaměsíční spor s prezidentem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Evropa i včera čelila rozsáhlé a přetrvávající vlně veder, při níž teploty na mnoha místech stoupají k hranici 40 stupňů. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem. Vedra narušují také dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Tenistka Marie Bousková ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Navarovou 7-6, 4-6, 6-2 a poprvé získala titul na trávě. Linda Nosková zase ovládla travnatý turnaj v Berlíně a získala druhý titul na okruhu WTA. Ve finále zdolala čtvrtou tenistku světa Američanku Pegulaovou 6-4, 4-6, 6-3. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.

0: monetizaci zadarmo.
1: Hodila by se tenhle týden, co? V těchto dnech hodit se bude. Ano, Krokodýla Klimstre má pro vás řešení na tyhle horké letní dny. Tenhle týden budeme vědět, kdo vyhraje klimatizaci zdarma, která vám udělá příjemný chládek i v těch nejteplejších dnech.
2: No, jak tedy vyhrát? Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte tři soutěžní takzvané klimatizační hity za sebou, tak neváhejte a volejte Studio Krokodýla. Jde o Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John a Dua Lipa Cold Heart.
1: Až tyhle zazní v tomhle pořadí, volejte, když budete první, je to vaše. Držíme palce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Za minutu bude půl sedmé, tím pádem na velmi husté doprava, trochu se nám nedaří, víc Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně doprava zpomaluje na Nádražní ulici u křižovatky s Úzkou a nebo také ve Slatině na křižovatce ulic Tuřánka a Římská. Pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna z Vyškova v úseku mezi Slatinou a 196. kilometrem a ucpává se obchvat Slavkova směrem na Brno na silnici 50.
1: Pozorujte, v Brně křižovatka ulic opuštěná Heršpická, tady je porouchaný kamion. Mezi Tišnovem a Kuřimí za Hračany se srazila dvě osobní auta, místo je projezdné jedním jízdním pruhem. Na Třebíčsku mezi Vícenicemi, u náměště nad Oslavou a Sedlecem, před letištěm blokuje provoz nehoda, počítejte tam s omezením. A stále je zavřená silnice na Znojemsku na příjezdu do Tasovic od Načeratic, kde se převrátil kamion a stále tam zasahují záchranáři. Kdybyste chtěli k tomuhle cokoliv dodat, dejte vědět, buď na naši linku řidičů, anebo do naší aplikace.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: 4 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
1: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč je v létě teplo a v zimě zima.
2: Já myslím, že protože když začíná být léto, tak jak se ta planeta otáčí, tak jde blíž ke slunci. A když je zima, tak zase půjde dál od toho slunce.
3: By se lidi mohli opalovat?
4: Země jako prostě tam padají vločky, ale nemůže tam být slunko. Když tam padají vločky, ono by je rozpustilo.
0: Někdy si říkám, že je škoda, že člověk si to teplo nemůže vzít, schovat také do krabičky, až mu bude zmák zase někde vytáhnout.
1: Já jsem ráda, že se nám tady mění ty 4 roční období.
0: To já taky.
1: Mám pocit, že je to prostě pestřejší.
0: K tomu to patří. Dobré ráno přejem.
5: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám.
5: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mejneli ram pam pam na Krokodýlu 8,5 minuty po půl sedmé. Jak to vypadá s počasím? Je tam teplo a bude teplo, no teplo, vedro. Opět se dneska čeká. V Brně už máme skoro nějakých 22 stupňů. Dívám se, že tady Podivín, kousek od Břeclavy, už hlásí stupňů 23. Odpoledne má být skoro o 10 víc. Čeká se 30 až 33, obloha bude jasná až polojasná, ale odpoledne a večer opět možnost lokálních přeháněk nebo bouřek z tepla.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Technologie umělé inteligence by v budoucnu

0: velmi podrobně analyzovat stav lesů. Nástroj na jehož vyvíjení se podílí tým vědců z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu. Propojuje drony, laserové skenování objektů, umělou inteligenci a pokročilé modely růstu lesních porostů. V pražských Řepích včera spadla do výtahové šachty rozestavěného domu zhruba 45-letá žena. S vážnými mnohačetnými zraněními skončila v nemocnici. Žena byla pod vlivem alkoholu, dechová zkouška u ní prokázala zhruba 1 promile. Irán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuze se povedou do konce týdne. A ještě máme výsledky zápasu na fotbalové mistrovství světa. Španělsko zvítězilo 4-0 nad Saúdskou Arábií a připsalo si první výhru na mistrovství světa. Belgie i v druhém utkání neremizovala, tentokrát 0-0 s Íránem. Fotbalisté Kapverd remizovali s Uruguayí 2-2 a fotbalisté Egypta porazili po obratu Nový Zéland 3-1. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
6: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštěvte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
10: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: o mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Uvidíme, jestli se zadaří 11 minut před 7 hodinou.
1: Tak čeští pandové musí být po velké ceně Brna i přesto strašlivé horko nadšení, protože domácí naděje 24letý motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v kategorii Moto2. Podruhé v této sezóně se prosadil na stupni vítězů, no a po závodech neskrýval své nadšení a všem hejtrům vzkázal: já jsem rychlej, což dokázal. Jinak na Masarykově okruhu se ale letos řešil i jeden velký incident. Lídr šampionátu v královské MotoGP Marco Bezzecchi byl suspendován kvůli napadení traťového komisaře. Ital spadl v předposledním kole sobotního sprintu ve třetí zatáčce. Snažil se ještě rychle vrátit do závodu. Jeho stroj ale už byl obsypaný traťovými komisaři a jednoho z nich frustrovaný Bezzecchi dvakrát udeřil do tváře, což fakt jako nebylo hezký. Já jsem to video viděla.
2: Já teda naštěstí
1: asi
2: ne.
1: Ty ne, tak ne. To jsi asi jedinej. Nicméně za své chování se závodník hned v neděli ráno se slzami v očích přišel osobně omluvit a daroval maršálovi Láďovi své rukavice. A já myslím, že to je na tomto strašně důležitý. Každý z nás by se měl vždycky jako omluvit, protože chybu můžeme udělat všichni.
2: To je pravda.
1: A ten stres je velký. Myslím
2: a ty
1: si,
2: emoce,
1: že
2: adrenalin.
1: To nemají jednoduchý.
2: Traťáci taky ne. Tak zahrajeme traťákům. Tak dobrá jo. Víkendová práce. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Reduta v 18 hodin. Hru Pravidla Bencárny nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: Minuta a půl schází do 7 hodiny raní. Vy posloucháte Radio Krokodýl. Dnes v pondělí 22. června na startu posledního školního týdne. Katka nachystala další zprávy. O čem pak? Dobré ráno.
4: Hezké ráno. Čeští fotbalisté na mistrovství světa včera pokračovali v přípravě na poslední zápas skupiny. Víc už za chvíli.
3: Co dáme po 7? Antrix Golden. Budou také London Beat. A dáme i Hory, opět a Radeček v originále. Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah, je to... 50 vteřin a bude 7 hodin.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: I dnes nás čeká horký letní den, odpoledne a večer možná z tepla budou bouřky, někde možná i silné. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Zítra má být 30 a pozítří má být pro změnu 31.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Letošní MotoGP v Brně včera skončila. Doprava v okolí okruhu byla i vzhledem k nižšímu počtu diváků oproti loňsku klidnější. Plynulejší byl i odjezd fanoušků odpoledne. Strážníci hodnotí akci jako mimořádně klidnou. Akci od pátku do neděle navštívilo asi 171 tisíc diváků.
6: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Už jen poslední projekty zahrnující obnovu zeleně nebo veřejných prostranství zbývají v Hruškách i Moravské Nové Vsi k tomu, aby skončily práce na odstranění škod způsobených tornádem. Obě místa na Břeclavsku a další obce na Hodonínsku poničilo 24. června 2021.
6: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
4: Město Brtnice včera otevřelo část nové cyklostezky z místní části Komárovice ke zřícenině hradu Rokštejn. Stezka měří téměř 5 kilometrů a vede přírodou říčním údolím. Město má už téměř hotovou i navazující část stezky do Brtnice. Čeští fotbalisté na mistrovství světa včera pokračovali na své základně u Dallasu v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku se zapojil už celý tým. V sobotu hráči, kteří proti jeho Africké republice nastoupili v základní sestavě, zůstali na hotelu.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jdeme zkontrolovat silnice, to teď udělá Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Zdržíte se na příjezdu do Brna od Veselky před částí Bosenohy, momentálně v kilometrové koloně. Přímo v Brně očekávejte zdržení kolem 5 minut v obou směrech na ulici Zvonařka u Dornichu. Uspává se také Žabovřeská směrem na Pisárky za nájezdem z Riviéry. Zdržíte se i na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy od 3. kilometru a uspává se i cesta kolem Modřic po silnici 152 před nájezdem na silnici 52 směr Pohořelice. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Kuptil Šar.
3: Kubo, děkujeme. Máme tady ještě taky vážnou nehodu mezi Slavkovem a Rousínovem, jak je přemostění D1, tak tam na té křižovatce se řeší nehoda dodávky s cyklistou, tak tam prosím dejte pozor. No a stále je uzavřená silnice na Znojemsku na příjezdu do Tasovic od Načeratic, kde se převrátil kamion. Přejem šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: S Krokodýlem v pondělí 22. června blíží se nám Ohňostroje, jeden bude teď v sobotu a na ten další, na 1. července, budeme za chvíli hrát o dvě vstupenky na ozvučenou tribunu.
1: Je před námi soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu na Krokodýlu jsou v téhle chvíli ve hře dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje na 1. července na 22 hodin 30 minut. Ohňostroje bude mít Švýcarsko, tak jestli chcete, můžete volat Krokodýla.
2: No, máme tady pro vás samozřejmě tyhle vstupenky, tak hned teď vytáčíme 603 103 103.
1: Troufám si říct, že takhle jednoduché to dlouho nebylo. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Tady je Slávek.
1: Dobrý den, Slávku, zdravíme vás, řekl bych někam do auta.
3: Ano.
1: Jste v nějaké koloně nebo dobrý?
3: Dobrý.
1: A kde jedete, já že je to dobrý?
3: Jedu na zahradu a jedu po takové místní komunikaci.
1: Aha, dobře. A v Pardubicích nebo kde?
3: Dolní Kounice.
1: Dolní Kounice, jasně. Takže poslouchejte dobře. Žanek se ptá.
4: Gomity, co to znamená negomadhantec?
1: Negomadhantec, co to může být?
3: Nerozumět hantecu neboli nářečí.
4: Negomat hantec znamená neumět mluvit hantecem.
1: Vy to evidentně gomete.
3: No, gomu trošku.
2: Dneska to bylo jednoduchý, tak vstupenky na Ohňostroj na ozvučenou tribunu jsou vaše, blahopřejeme.
3: Děkuji.
0: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Alvaro Solera Sofia na Krokodýlu, 18 minut po 7 hodině. V centru Brna už máme 22 stupňů. Dívám se, že v Podivíně kousek od Břeclavy už mají 26. Odpolední teploty 30 až 33. Odpoledne a večer možná bouřky z tepla.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes bude dokončena první etapa rekonstrukce cest na ústředním hřbitově města Brna. Jde o ukončení prací v čestném kruhu, hotová je také rekonstrukce budovy správy hřbitovů. Počasí v tomto týdnu přineslo do Česka vysoké teploty, na mnoha místech padly teplotní rekordy. Zároveň se po oba dny vyskytovaly silné bouřky, objevily se přívalové deště a kroupy, bouřky lámaly větve a komplikovaly dopravu. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Zisk druhého Stanley Cupu v historii a prvního po 20 letech přišlo z hokejisty Caroliny oslavit odhadem víc než 150 tisíc fanoušků. Hráči projížděli hlavním městem státu Severní Karolina v tradičních otevřených patrových autobusech. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 11 minut a bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz.
6: Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
8: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
9: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Rádio Krokodýl.
11: Konec školy, to chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Želešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Želešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
15: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod čirým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude. Váš Bolek.
16: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na ovítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Je dobré mít spolehlivého přítele.
20: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: V takovým vedru vařit se vám asi možná nechce, obzvlášť třeba ještě k tomu v práci, když nevíte co a jak, tak na to máte krokodýla, protože my k vám dovezeme pizzu, co my. Osobně z Caruso Pizzy Pieru Caruso.
3: Je to tak a stačí nám napsat na e-mail studio@krokodil.cz, kde posloucháte Rádio Krokodýl, jestli v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě nebo třeba v ordinaci.
2: Taky kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Napište nám to na studio@krokodil.cz a třeba to klapne. Dobré ráno.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ránko, jedeme na silnice, slovo má Jakub.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Zdržíte se na příjezdu do Brna od Veselky před částí Bosonohy, momentálně v kilometrové koloně. Přímo v Brně očekávejte zdržení kolem 5 minut v obou směrech na ulici Zvonařka u Dornichu. Uspává se také Žabovřeská směrem na Pisárky za nájezdem z Riviéry. Zdržíte se i na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy od 3. kilometru a uspává se i cesta kolem Modřic po silnici 152 před nájezdem na silnici 52 směr Pohořelice.
2: Na přemostění D1 u Rousínova se řeší nehoda dodávky s cyklistou. Dejte tam prosím taky pozor.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Titulní melodie z filmu Krotitelé duchů doznívá na Krokodýlu 6,5 minuty po půl osmé.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč je moře slané.
3: Protože je v něm stůl.
4: Protože tam někdo nasypal sůl.
5: Protože se dá pít.
6: Protože je tam mlýnek, který mele sůl.
7: Protože třeba by jeden člověk se díval na někoho, kdo něco dělá špatně a takhle by tam nastavil ten kyblík a to by se sypalo do moře a až se to tam úplně rozsaje a zamíchá se to.
8: Třeba tam někdo nasypal mouku.
0: Jasně, mouka, proto je to slaný. Ty znáš někoho s kyblíkem, kdo tam sype sůl, prosím tě?
2: Ne, já jenom vím, že to parádně pročišťuje dutiny, když si třeba lokneš nebo vdechneš trošku té slané vody. Je to bezvadný, doporučuju.
0: To je pravda, na respirační onemocnění, jed k moři, úžasná věc.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Miley Cyrus na rádiu Krokodýl 3 minuty před 7:45. Kromě Jihlavy, kde je 17 stupňů, a Žďáru, kde je 18 stupňů, už máme všude přes 20 stupňů a mělo by být přes 30. Odpoledne se čeká dneska 30 až 33 stupňů. Pozor, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk nebo bouřek z tepla.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Zdravotnická záchranná služba za 3 dny závodu motocyklu na brněnském Masarykově okruhu ošetřila 160 lidí. Šlo především o kolapsy z horka, různé bolesti, drobná zranění či ošetření pobodnutí hmyzem. Vláda by dnes měla stanovit složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit se má několikaměsíční spor s prezidentem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů. Evropa i včera čelila rozsáhlé a přetrvávající vlně veder, při níž teploty na mnoha místech stoupají k hranici 40 stupňů. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem. Vedra ale narušují také dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0 a v 6. utkání v Tbilisi si připsali 5. vítězství. Naději na postup do semifinále jim však definitivně vzala hladká výhra Estonska nad Černou horou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Draft House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
7: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
8: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
9: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
8: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
9: No přece od Klimastylu z Hodonína.
10: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut schází do 8 hodiny. Radí, můžeme říct, tak zase za rok.
2: Ano, je to tak. Víme, jaká byla letošní velká cena v Brně, a to z pohledu strážníků. Podrobnosti má mluvčí Jakub Ghanem.
3: Letošní velkou cenu hodnotíme jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak i po stránce bezpečnosti. Strážníci se navzdory posílenému dohledu v centru města, v Bystrci i Žebětíně nemuseli zabývat ani jediným případem vandalismu, krádeže nebo silné opilosti. Stejně tak se neobjevil žádný případ řízení pod vlivem alkoholu či drog, a v okolí Masarykova okruhu se řidiči dopouštěli jen výjimečně přestupků, jako například parkování v lese. Nejvíce práce měly hlídky městské policie, jako obvykle s usměrňováním dopravy. I provoz byl ale mírnější než při dřívejších ročnících a příjezd i odjezd fanoušků měl nezvykle hladký průběh. Strážníci také v neděli odpoledne předali otci ztracenou holčičku.
4: No, podařilo se všechno.
2: No, perfektní, říká mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem. Přejeme hezké ráno.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zahajte prázdniny velkolepou akcí. Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeovík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonické švestky.
3: Bude 8 hodin, děti naposledy tenhle týden do školy, za chvilku jim bude zvonit, co třeba focení není u vás?
4: To už bylo dávno.
3: Jo.
4: My už máme dávno skupinové fotky doma. Aha. Máme, každý má asi 4 fotky.
3: Ty jsi na ní taky, říkáš máme, jenom děti.
4: Já tak jako jo, mluvím za děti, jasně. No.
3: Ta naše dneska, tak ráno se musela jako vytunit, načančat, však to znáš.
4: To musí být.
3: Prosím tě, budou zprávy v 8, o čem pak?
4: Včera na Jižní Moravě nečekaně opět padaly teplotní rekordy a podrobnosti už zatínili.
3: Co dáme po 8? David Guetta, tedy svým Stoops and Die. Gone, gone, gone. Bude i Kylie Minogue. A taky třeba Miraj. A taky bude 8 za půl minuty.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Co počasí, už máme všude přes 20 stupňů, někde už třeba i 26. Dívám se tady, podívím kousek od Břeclavy. Odpoledne se čeká až 33, k tomu také bouřky z tepla.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 8, hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Vyhrazený pruh pro trolejbusy, taxíky a cyklisty nově funguje v Provazníkově ulici v Brně. Město ho zřídilo na žádost dopravního podniku poté, co po otevření blízké části velkého městského okruhu v lokalitě ubylo aut. Opatření má zlepšit plynulost i bezpečnost provozu.
7: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Na 3 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera teplota překonala dosavadní rekord pro 21. června. Další 2 stanice rekordy vyrovnaly. Nejvyšší hodnotu naměřili v Lednici na Břeclavsku, kde bylo 35,3 stupně Celsia.
7: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Ve Znojmě Příměticích v sobotu odpoledne hořel zemědělský les na balíky a část pole. Škoda je 900 tisíc korun. Požár způsobila technická závada na ložisku hlavního hnacího pohonu balíkovače. Událost se obešla bez zranění. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel 3. v domácí velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a po druhé v sezóně se prosadil na stupni vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po 6. Z triumfu se radoval Španěl Ortola. V královské MotoGP obhájil loňské prvenství mistr světa Marc Marquez.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Novinky ze silnic má pro nás v téhle chvíli Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Černopolní u křížení s ulicí Trávníky se srazila 2 osobní vozidla. Co se týče kolon kvůli ranní špičce, kilometrová kolona je na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské. Na Poříčí do centra před Vídeňskou má také kilometr a o kus dál je ucpaná v obou směrech Zvonařka před Dornichem. Na příjezdu do Brna na kruhovém objezdu v Popůvkách od Rosic bouralo osobní auto s nákladním. V obou směrech vázne doprava tradičně na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem. Od Prahy místy od 182. a v protisměru od Holubic. A na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska čekejte 3-kilometrovou kolonu. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
3: Kubo, děkujeme. Na 38. na trase z Jihlavy do Znojma v Dlouhé Brtnici došlo k nehodě. Počítejte s omezením, kolony se tvoří v obou směrech. A pozor taky na 53. u Lechovic, tam se řeší nehoda osobního auta do příkopu.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině raní.
1: A směje se na nás částka 106 800 korun. My vám tyhle prachy nabídneme už za pár minut za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je tomu 7 minut, co Katka říkala, že se ta částka na nás směje. Ona se řechtá.
2: Chechtá se a říká, vem si mě.
1: Net.
2: Tak ale musíte odhalit, co je to za zvuk, nedá se nic dělat. A to na lince 603 103 103, kde právě teď nabízíme 106 800 korun.
1: První, kdo se dovolá, uhodne peníze, má Rádio Krokodýl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo tam?
3: Haló.
1: Haló, my jsme se ptali, kdo pak tam je?
3: No tady je Lída.
1: Lído, dobrý den, jak strávíte ty horké dny? Máte pro nás nějaký tip?
3: No ani nepovídejte.
1: Dobře, já nebudu nic říkat.
3: Mám horký tip. No jestli je to tak, mám v kuchyni velkou mraznící lednici. Mm-hmm. A je dost namražená a snažím se ji vždycky otevřít a pak zavřít, jo, to přibouchnutí.
1: Jo. Jo, takhle, aha, to už je váš tip na zvuk.
3: Jo.
1: Jo, aha.
3: Lednice, jo, se paní jako chladí mrazáku. Jo, s mrazničkou, jako.
1: Jo, jasně.
3: Je to namrzlý, takže začím se jí otevřít a pak zavřít, jo.
1: My jsme si říkali, že je to tip od vás pro nás, jak přežít to horké...
2: jak se schladit.
1: to horké podnebí. Dobře, takže vy říkáte, mražák v akci, kdybychom to tak zestručnili, jdeme to udělat?
3: Ano, mražák, jo, horko těžko otevíráme, je to namrzlý.
1: Jo. Chápu.
2: Chce to trošku oškrabat.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Říká zase nic.
1: Mm-mm. Zase nic. Taky nám líto.
3: Děkuju.
1: Mějte se pěkně. Naschledanou. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3.

0: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: To bylo dobrý.
1: Nikdy nás to nenechá v klidu, že?
0: Přesně jedem. Tak, tahle tak. Gone, gone, gone, tady u nás na Radiu Krokodýl. 19 minut po 8 hodině venku je teplo a bude tam ještě výrazně tepleji. Jak to vypadá v Brně? 24, už 26 stupňů mají v Podivíně, kousek od Jihlavy. Přes 21 už mají i v Jihlavě a ve Žďáru. Odpoledne maxima do 33 stupňů, ale pozor na lokální přeháňky nebo bouřky. Právě z toho tepla.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, Česko čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne o víkendu vystoupají k 35 stupňům Celsia. Dnes opět hrozí silné bouřky. V pražských Řepích včera spadla do výtahové šachty rozastavěného domu zhruba 45-letá žena. S vážnými mnohačetnými zraněními skončila v nemocnici. Žena byla pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška u ní prokázala zhruba 1 promile. Irán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedly to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Iránem. Technické diskuze se povedou do konce týdne. Tenistka Marie Bousková ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Navarovou 7-6, 4-6, 6-2 a poprvé získala titul na trávě. Linda Nosková zase ovládla travnatý turnaj v Berlíně a získala druhý titul na okruhu WTA. Ve finále zdolala čtvrtou tenistku světa Američanku Pegu Laovou 6-4, 4-6, 6-3. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz
2: Rádio Krokodýl.
5: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
6: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
8: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě.
11: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
13: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Je dobré mít spřízněnou duši.
16: Vaše nejvěrnější rádio.
15: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Si zadarmo.
1: Jsou tady horké dny a budou tady horké dny, ale od toho máte Krokodýl a Klima Style. Tenhle týden zjistíme, kdože vyhraje klimatizaci zadarmo.
2: Je to takové jazykolamné, ale hlavně důležitý je, co je vaším úkolem. Abyste tu klimatizaci mohli vyhrát, musíte vychytat 3 soutěžní klimatizační hity po sobě. A to jsou Katy Perry, Hot and Cold.
1: Gwen Stefani, Cool.
2: A taky Elton John a Dua Lipa, Cold Heart.
1: Pokud to zazní v tomhle pořadí, volejte, když budete první. Klima je vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Černopolní, ukřížení s ulicí Trávníky, se srazila 2 osobní vozidla. Co se týče kolon kvůli ranní špičce, kilometrová kolona je na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské. Na Poříčí do centra před Vídeňskou má také kilometr a o kus dál je ucpaná v obou směrech Zvonařka před Dornichem. Na příjezdu do Brna na kruhovém objezdu v Popůvkách od Rosic bouralo osobní auto s nákladním. V obou směrech vázne doprava tradičně na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem. Od Prahy místy od 182. a v protisměru od Holubic. A na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska čekejte 3-kilometrovou kolonu.
1: Pozor taky na silnici 373 v obci Sloup na Blanensku, kde se řeší nehoda osobního auta do dopravního značení, a taky na 53. u Lechovic, tam se řeší zase nehoda osobního auta do příkopu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl deváté, jdeme za dětmi.
2: Ve školce nás dnes se ptáme, kam mizí kaluže.
3: Když sluníčko svítí, tak uschnou. Když sluníčko svítí, tak oni potom půjdou do země a tam zůstají.
4: Třeba když prší a pak bude sluníčko, tak oni vždycky uschnou do asfaltu nebo do trávy.
5: Vypaří se do země. Stečou do potoka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Jste s krokodýlem na to, že za 3,5 minuty bude teprve 8:45, tak už tady jsou místa, kde máme 27 stupňů, třeba v Podivíně. Tam je 26,8. Tady kousek od Moravského Krumlova. Jo, tady Ivančice, 26,7. Ano, i dneska budou asi padat teplotní rekordy. Odpoledne má být totiž až 33 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes bude dokončena první etapa rekonstrukce cest na ústředním hřbitově města Brna. Jde o ukončení prací v čestném kruhu. Hotová je také rekonstrukce budovy správy hřbitovů. Vláda by dnes měla stanovit složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit se má několikaměsíční spor s prezidentem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Zisk druhého Stanley Cupu v historii a prvního po 20 letech přišlo z hokejisty Caroliny oslavit odhadem víc než 150 tisíc fanoušků. Hráči projížděli hlavním městem státu Severní Karolína v tradičních otevřených patrových autobusech. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 9,5 minuty schází do 9. hodiny. Dneska je to přesně o tom, co mají policisté napsáno na dveřích. Pomáhat a chránit.
1: Podrobnosti má mluvčí policie Andrea Cínková.
3: Hezké pondělní dopoledne. Biškovská hlídka v uplynulých dnech zasahovala u dramatické události, při které šlo o život mladé ženy. Policisté přes tísňovou linku 158 přijali oznámení o psychicky rozrušené 25-leté ženě, která se ve Smetanových sadech sebe poškozovala žiletkou, k tomu údajně užila větší množství léku a začala odcházet k železniční trati. Na místo ihned vyrazila nejbližší policejní hlídka. Během několika málo minut policisté ženu vypátrali ležící ve křoví jen pár metrů od kolejí. Hlídce sdělila, že měla v úmyslu skočit pod vlak. Díky jejich rychlému a profesionálnímu zásahu se však podařilo zabránit tragédii. Policisté okamžitě poskytli slečně první pomoc, stabilizovali její zdravotní stav a následně ji předali zdravotnické záchranné službě. Ta ji převezla do nemocnice k dalšímu ošetření. Já přeji hezký začátek nového týdne a zase naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Tolik policejní mluvčí Andrea Cínková, přijeme hezké pondělí.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: I v pondělí 22. června jste s Krokodýlem, tohle byli Avicii a podíváme se na přesný čas, minuta a půl a bude 9 hodin.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Reduta v 18 hodin. Hru Pravidla Bencárny nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
0: Za minutu bude 9, společně s Krokodýlem startujete poslední školní týden roku 2025-26. Děti se asi radovali do školy, nevím, jak by do práce, když je takové teplo. Ze studia Krokodýla hezké dopoledne přijí Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, krásné pondělí. Čeští fotbalisté na mistrovství světa včera pokračovali v přípravě na závěrečný zápas skupiny, víc už za chvíli.
0: Po deváté budou 90ky v 9, jako třeba Pet Shop Boys. Texas. A taky dáme Backstreet Boys. Dneska nás opět čeká velmi horké letní počasí, odpolední teploty, ty maximum by měla dosáhnout až někam k 33 stupňů. Už teď máme v centru Brna 26.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké dopoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Letošní MotoGP v Brně včera skončila. Doprava v okolí okruhu byla i vzhledem k nižšímu počtu diváků oproti loňsku klidnější. Plynulejší byl i odjezd fanoušků odpoledne. Strážníci hodnotí akci jako mimořádně klidnou. Akci od pátku do neděle navštívilo asi 171 tisíc diváků.
8: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
6: Už jen poslední projekty zahrnující obnovu zeleně nebo veřejných prostranství zbývají v Hruškách i Moravské Nové Vsi k tomu, aby skončily práce na odstranění škod způsobených tornádem. Obě místa na Břeclavsku a další obce na Hodonínsku poničilo přesně před 5 lety.
8: Rádio Krokodýl, Žďársko.
6: Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Čeští fotbalisté na mistrovství světa včera pokračovali na své základně u Dallasu v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku se zapojil už celý tým. V sobotu hráči, kteří proti Jihoafrické republice nastoupili v základní sestavě, zůstali na hotelu.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna na kruhovém objezdu v Popůvkách na cestě z Rosic bouralo osobní auto s nákladním. V Černopolní ulici u křížení s ulicí Trávníky policisté došetřují srážku dvou osobních vozidel. K další nehodě došlo na Karlově ulici na cestě do Židenic u mostu Svitava. V místě je zatím silnější provoz. Na Brněnsku na cestě od Nového Města na Moravě na Tišnov v Kalech boudalo osobní auto s autobusem a doprava vázne v obou směrech na dálnici D1 u Brna před 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Koptilšar.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: V roce 2012 to začalo jako recesí a od té doby se to slaví každý rok 22. června. Dneska ale řekni to ty, prosím tě, ať nejsem já za nějakého tohkového, nevím.
1: No stejně budeš, protože jsi začal, že jo, dneska. Mezinárodní je to.
0: Ano, je to mezinárodní.
1: Není to jenom u nás v České republice.
0: Ne,
1: tak přátelé, dneska je mezinárodní den bez kalhotek, tak kdo nosíte kalhotky?
0: Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: Radio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14,5 minuty jdeme hrát hit vašeho života, který vždy objednáváte na mailové adrese program@krokodil.cz. Kdo si dneska napsal? Veronika. Je to stručné. Ahoj Krokodýle, prosím o písničku pro všechny brněnské pošťáky a poštěčky. Díky Veronika. Zahrajte mi prosím mou oblíbenou Pink. Jdem to zahrát.
0: Radio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Já vím, co se dělo včera v městě Brně. Představte si, že v tom včerejším krásném počasí někdo běžel maraton. Říkáte se, počkat, tak to jsou šílenci. No, ale úplně na čtvrtou šílenci, protože ten maraton si běžel ráno. Co ráno? Včera vycházelo sluníčko ve 4 hodiny a 48 minut a ve stejný čas byl start toho závodu. Počkat, kolik stávali? No strašně brzo, já jsem třeba stával ve 3, abych tam byl ve 4. A zaběhli to. Myslím, z těch víc než 500 závodníků, co tam byli, myslím akorát 2 nebo 3 nedoběhli. Jinak všichni, ať už půl maraton nebo celý maraton, dali. Ty časy, ty nejdelší se pohybovaly až někde k 5 hodinám a končilo to tak nějak kolem, já nevím, bylo 3/4 na 10, tak v té době ještě nebylo tak velké vedro. Takže fakt smekám před všemi, kteří včera přišli a zaběhli ten Sunrise Marathon. Byla to velká paráda. Znak stál v cíli a kolem proběhl několikátý kolakový člověk, řekl jsem si, toho někud znám. Taky to asi máte, že občas někoho znáte. Jsem se udělal do výsledovky a říkal, je, Pavel Calta, zpěvák. Včera bez jakýchkoliv pompezních úvodů přišel, zaběhl si maraton. Je sice pravda, že mezi prvníma nebyl, to bylo úplně jedno, tam šlo o to dát. Tak se možná dočkáme nějaké běžecké písně. Necháme se překvapit. Vy se dočkáte, milí zlatí, dalších 90. Macy Gray, Dr. Alban, také Eternal a taky pro vás chystám hit v jedné sekundě. A chystám ho právě teď, 20 minut po 9. hodině.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. června s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Rádio Krokodýl.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
0: BYD Tech Days.
4: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Rapo.

Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Podíl, dobrý den.
1: Tady Tomáš ze Vsetina.
0: Tomáš ze Vsetina, zdravím Tomáše ze Vsetina. Jaké tam máte teplo? Velké jako u nás?
1: No, asi všude je velký teplo, a i tady je horko.
0: Je mi to jasné. Můžeme hádat?
1: Můžeme hádat, no.
0: Jdeme na to. 3, 2, 1, go! Poslouchejte dobře, blíží se to právě teď. Nevím, jak moc jste to slyšel, teda ono to ten začátek jako není moc intenzivní.
1: Ještě jednou, jestli prosím vás, můžu, já jsem to blbě slyšel?
0: Můžete, znít to takhle. Takové popiskování.
1: Tak to je těžký.
0: Dneska to je těžší, uznávám, ale nemůže to být zatisticky jednoduchý. Tak zdravím do Vsetina, děkuju, mějte se moc hezky.
1: Mějte se.
0: Naschledanou. Tak to se nám nezadařilo. Zadaří se to někomu jinému na telefonu 603 103 103. Uvidíme teď. Radio Krokodýl, dobrý den. A děkuju, naschledanou. To není správná odpověď. 603 103 103. Můžete zkoušet volat a vyhrávat dvě vstupenky na festival Vezuv. Radio Krokodýl, dobrý den. Halo? Je tam někdo? Nikdo? Naschranou. 133 ten telefon končil. Jako poslední trojčíslí, aby jsme věděli. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den. Já si myslím, že je to One Republic.
0: A kdo si to myslí?
2: Helena.
0: Helena. Helenko, One Republic to jsou. Nechápu vůbec, jak jste to mohla uhodnout teda jako.
2: Tak je to od nich nejznámější písnička.
0: Já znám ještě i známější. Nebo teda, to je samozřejmě o oblíbenosti. Tak jo, jdete na Vezuv. Byla jste tam už někdy?
2: Ne.
0: No, to jste o hodně přišla, tak teď to určitě napravíte. Dva lupeny na dva dny jsou vaše. Já vám gratuluju, nezavyšujte a mějte se hezky. Zatím, naschranou. A my si ty One Republic dáme úplně celé. Právě teď, 8 minut po půl desáté.

0: One Republic, dnešní hit v jedné sekundě uhnutý od Helenky. Ta si vysloužila dvě vstupenky na Vezu. Co dáme ze 90 do 10? Dáme Kylie Minogue. Uncle Cracker. A bude i Bellini. Dneska hrajeme všem Pavlám, protože slaví svůj svátek. Krokodýl gratuluje.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých

0: A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesu.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Konec školy?
3: To chce velkou oslavu.
4: Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
10: Víme první, co se děje v Brně.
9: Víme, jak bude.
10: Aktuální počasí.
9: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
10: Nejrychlejší dopravní servis.
9: Víme první.
11: Už 30 let.
9: Stále s vámi.

0: Salt and Pepper na rádiu Krokodýl před 10. hodinou. Co dáme po 10. Sugar Babes. Bude i David Guetta, Alphaville a Ava Max. A zahrajeme i Činasky. 50 vteřin a bude 10 hodin.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí bude horké letní. Máme 10 hodin a v Ivančicích už mají 28,5 stupně. Odpoledne se čeká všude 30 až 33 a pozor, taky možná nějaká přehánka nebo bouřka.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V Provazníkově ulici nově funguje vyhrazený pruh pro trolejbusy, taxíky a cyklisty. Město ho zřídilo na žádost dopravního podniku poté, co po otevření části velkého městského okruhu v lokalitě ubylo aut. Obaly na potraviny už brzy změní podobu. Skončí síťky a plastové vaničky na ovoce i malá balení smetany do kávy. Změny jsou důsledkem nařízení Evropské unie a mají za cíl snížit množství odpadu. Nejpodstatnější novinky začnou platit od roku 2030, ty první ale už letos v srpnu. Počet potvrzených případů eboli v Kongu přesáhl 1000. K nedělnímu večeru oznámili místní úřady 1003 nakažených a 254 zemřelých. Červený kříž minulý týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se mezitím rozšířila i do sousední Ugandy. Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu včera začal 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Na plochu stadionu nastoupilo asi 3,5 tisíce sportovců ze 14 krajů, zazněla státní hymna a vystoupili hudebníci a akrobati. Kapitán národního hokejového týmu a dvojnásobný mistr světa Roman Červenka pak na pódiu zapálil oheň, který symbolizuje olympijské hry. Olympiáda dětí a mládeže se v Praze koná poprvé a potrvá do čtvrtka.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme teď společně s Jakubem.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonou na zhruba 5 minut v obou směrech na ulici Zvonařka před Dornichem. Jinak je ve městě už celkem klid. Na Brněnsku na cestě z Nového Města na Moravě na Tišnov v Kalech policisté vyšetřují nehodu osobního vozidla s autobusem. Projíždí se tam Kyvadlově. Doprava vázne na dálnici D1 u Brna na cestě z Vyškova mezi kilometry 204 a 196. A převážně v pravém pruhu pojedete pomalu před Brnem na bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilušár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Gratulace a preventivní gratulace. Gratulace dneska k svátku Pavlám. A preventivně dopředu, abyste nikoho nezapomněli, kdo tenhle týden slaví. Úterý Zdeňka, ve středu Jan, ve čtvrtek Ivan, v pátek Adriana a Adrian, v sobotu Ladislav, Ladislava a v neděli Lubomír a Lubomíra. Jej, to bude oslav. Tady je Krokodýl. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: K benzince přijede pán a ptá se: dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám, a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: si zadarmo.
1: Včera nám odstartovalo léto, byl první letní den a teploty tomu tedy odpovídají možná víc, než bychom si přáli. A tak se začínáme schánět po klimatizaci. No a s krokodýlem a Klimastyle ale můžete jednu takovou parádně chladící vyhrát. Stačí někde v našem vysílání odhalit 3 klimatizační hity po sobě. Co tedy musí za sebou zaznít? Je to Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John a Dua Lipa Cold Heart. Když se potom jako první dovoláte do studia na linku 603 103 103, vyhráváte klimatizaci zdarma, tak vám držím pěsti.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto 3 soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A na krokodýlu dnes vybíráme brněnskou restauraci Na knoflíku, kde k obědu nabízí hovězí vývar s nudlemi za 19 korun a k tomu boloňské špagety za 142 koruny. Pokud tedy nechcete za oběd utratit majlant, nechte se inspirovat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: To je teď důležitá zpráva tady u nás na Krokodýlu. Brno, pozor, vy co bydlíte nebo pracujete v Líšni, tak následující info bude možná právě pro vás. Několik ulic v oblasti Jedovnické Líšně bude totiž 18 hodin bez tekoucí vody, a to z úterý na středu. Vodohospodáři musí vyměnit potrubí a uzávěry armatur. 4 cisterny budou přestavené pro základní využití, přesto se obyvatelům doporučuje se předzásobit. Odstávka začne v úterý v 6 ráno, tedy zítra, a potrvá až do půlnoci následujícího dne. Tak s tím počítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Mr. Prezident tady u nás na Krokodýlu lehce před 11. Krásné pondělní dopoledne přeje Katka, naproti mě už Petra, máme další zprávy.
1: Hezké dopoledne, na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět, který připomíná leteckou pumu, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zahajte prázdniny velkolepou akcí. Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeobík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonické švestky.
2: Rádio Krokodýl. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července, Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets over check. 4. července Ivančice.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla ale Farben. Vzpomínkových hitů Peter André. Moc hezká nabídka a k tomu divokej byl.
6: Asi takovej pocit, jako je vodutí nožák, asi takovej pocit.
0: Za minutu a půl bude přesně 11 hodin.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být obloha převážně jasná až polojasná. V průběhu dne se občas objeví oblačno, odpoledne večer pak možnost lokálních přeháněk a bouřek. Teploty až kolem 33.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté okolí nálezu uzavřeli a na místo míří pyrotechnik. Podrobnosti zjišťujeme. Žáci ve školkách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií už nebudou moci ve škole používat mobily, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem. Platit by měl začít od září 2027. Používání telefonů v současnosti podle průzkumu ministerstva školství reguluje 93% škol. Pravidla nastavují prostřednictvím školního řádu. Britský král Karel III. Překvapil své podané. Oznámil, že ve čtvrtek zveřejní své daňové přiznání. Udělá to jako první monarcha v novodobé britské historii. Britští monarchové přitom povinnost platit daň z příjmu nebo kapitálových výnosů z prodeje soukromého majetku nemají. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne taky na silnice. Informace pro šoféry přináší Jakub.
9: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V centru Brna na Jakubské ulici probíhá úklid vozovky po nehodě. Čekejte tam omezení, zdržení je v místě ale minimální. Momentálně čekejte komplikace. Na křižovatce ulic Úzká a Hybešova probíhá tam zásah policie a místo je neprůjezdné. Očekávejte tam zdržení v kolonách. Doprava vázne tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova od 211. kilometru a také po bratislavské D2 od 3. kilometru. A na Břeclavsku na příjezdu do Hustopečí u nájezdu na D2 od Nikolčic srazil osobní auto cyklistu. Nehoda je se zraněním. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Jakub Tylšár.
0: Ještě jednou připomínám, že v Brně na Nových Sadech policisté a strážníci kvůli nálezu letecké pumy aktuálně spolupracují na tom, že tady dochází k uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky, a tak prosí řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek. Tak prosím, počítejte s tím, ať o tom víte, šťastnou cestu a samozřejmě vám chodcům taky hodně opatrnosti.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dvě minuty po 11. Katka Horáková s vámi taky po 11. hodině. No a chystám soutěž s krokodýlem cestovatelem. Tentokrát se vydáme na jednu brněnskou rozhlednu a vyhrát můžete vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje. Tak buďte s námi, krásné pondělí přeju.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: Taylor Swift tady u nás na Krokodýlu v 11 hodin 20 minut, kdy pro vás máme důležitou zprávu. V centru Brna právě teď probíhají bezpečnostní manévry. Policie zasahuje na Nových Sadech kvůli nálezu letecké pumy a dochází tam k uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Tak s tím prosím počítejte, prosíme všechny řidiče i chodce, aby se lokalitě vyhnuli. Děkujeme.
1: Krokodýl cestovatel.
0: No a teď, přátelé, jdeme soutěžit. Vy můžete volat studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jde o ohňostroj, který se tam odehraje 1. července v 22 hodin a 30 minut. Bude v režii Švýcarska. A vy můžete být u toho přímo na tribuně, tak můžete volat studio a mám tady pro vás nápovědy, na co se tedy dneska ptám, co budeme hádat. Tak jde o rozhlednu, která je volně přístupná, nachází se u obce Lelekovice, nedaleko Brna, měří 15 metrů a v letech 2021 až 2022 byla provedena celková rekonstrukce této rozhledny. Je to i jedna zajímavost, říká se, že za jasného počasí jsou z této rozhledny vidět vrcholky Alp a navíc, než dojdete k rozhledně, můžete po cestě potkat lelkovadlo, tedy místo, kde necháte své lelky a lenošení. Tak a ptát se na název rozhledny teď asi nikoho nebudu, protože nám někdo vypadl z linky. A pokud vy víte, jak se tahle rozhledna jmenuje, voláte v studio, někdo už tam je, vypadá to. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
2: Ahoj, tady Marek.
0: Marku, zdravím tě, jak se ti dneska vede?
2: A zatím dobře, akorát je venku už pěkný hit, tak doufám, že to nebude až tak hrozný celý den.
0: No je hit a bude hit.
2: To mám, není potěšující.
0: Tak já ti doufám potěším tou cenou, kterou tady pro tebe chystám, pokud mi řekneš správný název té rozhledny, na které se ptám.
2: Já si myslím, že to je klasika Babec, takže Babí Lom.
0: Babí Lom, no jasně, nemůže to být žádná jiná a pro tebe dva lupeny na ohňostroje na ozvučenou tribunu. Blahopřeju.
2: Děkuju moc.
0: Tak to dneska hezky přežij a na těch ohňostrojích tam si to krásně užij. Měj se pěkně a zůstaňme na telefonu. Čau, čau.
2: Děkuju. Ahoj.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. června s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: A vyladíte Krokodýla přesně v 11 hodin a 24 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Ano, a na Krokodýl za vás sledujeme manévry, které se právě teď odehrávají v centru Brna. Proč se vyhnout oblasti Nových sadů, tak to už říká mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
2: Sedm hlídek městské policie aktuálně spolupracuje na Nových sadech se státními kolegy kvůli nálezu letecké pumy. Strážníci se v příštích minutách budou podílet i na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Žádáme proto řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, aby sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek. O dalším vývoji budeme určitě informovat. Děkujeme za pochopení.
1: Tak jak jste slyšeli, kvůli nálezu letecké pumy se prosím aktuálně vyhněte v Brně oblasti Nových sadů. Děkujeme a teď už k dalším hitům Krokodýla.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak vážení a milí, 106 850 korun ve hře a vy můžete právě teď volat Studio Krokodýla 603 103 103, to správné telefonní číslo. Někoho už tam máme. Hezké dopoledne, Katka Krokodýl.
2: Dobrý den, tady Drahomíra z Brna.
1: Drahomíro, já vás zdravím, přeju hezké pondělí. Připravena tipnout si a zahrát si o takový balík peněz?
2: No, zkusím to.
1: K čemu by se vám takový peníze hodily?
2: No tak, nějaký věci do domácnosti, nějaká malá dovolená.
1: No, mohla by být...
2: by se něco pořídil.
1: Mohla by být i větší ta dovolená, myslím.
2: Nebo i větší, ano.
1: Tak budu držet pěsti. Tohle je náš zvuk. A já se ptám, co typujete.
2: No, já bych zkusila, jestli to není zavření myčky a spuštění programu.
1: Mhm. Zavření myčky, spuštění programu a arbitr říká... Tak ani myčka to není. Někdy příště. Mějte se krásně.
2: Dobře, moc vám děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkujeme za zavolání. No a samozřejmě prachy posouváme do dalšího soutěžního kola a zase přisypeme.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
6: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
11: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
14: 30 000 korun.
13: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
15: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
16: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka.

0: Mléka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Jako z Krokodýla víte, v centru Brna právě teď probíhají policejní manévry kvůli nálezu letecké pumy a tak připomínám, že uzavřena je oblast kolem Malé Ameriky a řidiče i chodce prosíme, aby se této lokalitě vyhnuli. Zkomplikovalo se samozřejmě i cestování brněnskou MHD a podrobnosti přináší mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Kvůli aktuální situaci bohužel máme velmi omezený provoz na 7 tramvajových linkách, které nemůžou projet zastávkou Nové Sady. Jediný směr, kudy můžou projet a kudy je vedeme, je Benešova, Malinovského náměstí, Rooseveltova přes Českou, Husovu na Pekařskou a Mendlovo náměstí. To je trasa, kterou teď vedeme linky 1, 2, 7, 8, 9, 10 a 14, kterých se to týká. Zavedli jsme kyvadlovou dopravu mezi Rondem a zastávkou Vsetínská, kde jezdí obousměrná tramvaj a připravuje cestující tam a zpět. Nasadili jsme také na ty zastávky, které nemůžeme obsluhovat, tak jsme nasadili informátory, aby tedy cestujícím poradili, jak se z místa co nejefektivněji dostat a předpokládáme, že ta situace bude trvat hodinu až dvě a poté snad budeme moct vrátit všechny linky na své trasy.
1: Kvůli nálezu letecké pumy na Nových Sadech v Brně tady prosím počítejte s komplikacemi během cestování MHD. No a další info pro vás chystáme do zprávy 12, tak buďte dál s Krokodýlem. Do you ever...

0: že uzavřeli dnešní pondělní dopoledne tady u nás na Krokodýlu. Blíží se 12. polední, je čas na další čerstvé informace od Petry.
1: Hezké dopoledne, dělníci našli u hlavního nádraží předmět připomínající leteckou pumu. Co to znamená pro dopravu, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. z Krokodýla další hity bude Justin Bieber a Kid Leroy.

0: Teď se můžete taky na No Name. Za necelé 2 minuty bude 12 hodin.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty opět vysoko, až kolem 33 a obloha má být jasná až polojasná. V průběhu dne čekáme většinou spíš oblačno, odpoledne večer možnost lokálních přeháněk a bouřek.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dělníci na staveništi u hlavního vlakového nádraží našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela, více už mluvčí David Chaloupka.
5: Z bezpečnostních důvodů uzavíráme perimetr zhruba 300 metrů od místa nálezu. Omezení se týká zejména ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova. Poté, co bude vytyčený bezpečný prostor, nastoupí do práce pyrotechnik, aby pumu zneškodnil.
4: Omezená je také hromadná doprava. Více o tom už mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Kvůli aktuální situaci bohužel máme velmi omezený provoz na 7 tramvajových linkách, které nemůžou projet zastávkou Nové Sady. Jediný směr, kudy můžou projet a kudy je vedeme, je Benešova, Malinovského náměstí, Rooseveltova přes Českou, Husovu na Pekařskou a Mendlovou náměstí. To je trasa, kterou teď vedeme linky 1, 2, 7, 8, 9, 10 a 14, kterých se to týká.
4: Tolik aktuální situace v okolí hlavního nádraží kvůli nálezu letecké pumy. Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce předsedy laboristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0 a v 6. utkání si v Tbilisi připsali 5. vítězství. Naději na postup do semifinále jim však definitivně vzala hladká výhra Estonska nad Černou Horou, po které Češi klesli mimo postupové příčky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne přejeme taky na silnice. To poledne na silnicích, ale alespoň v centru Brna není moc krásné. Připomínám, vyhněte se prosím oblasti Nových Sadů v Brně. Kvůli nálezu letecké pumy, jak už jste slyšeli ve zprávách, je to tady uzavřené pro chodce i řidiče. A aktuální informace teď přináší taky mluvčí strážníku Jakub Ghanem.
7: Hlídky městské policie momentálně odklánějí dopravu od Nových Sadů v Husově, Hybešově, Nádražní i Úzké ulici. U Husovy ulice jde o křížení s Pekařskou, z Úzké vede odklon přes ulici Trnitou. U závěra Nádražní ulice začíná na křižovatce s Masarykovou. Směrem k Malé Americe není samozřejmě možné přijet ani od Poříčí. Strážnice informují řidiče, kolem jdoucí i pracovníky obchodu a služeb.
0: Děkujeme moc krát, tak s tím prosím počítejte. Ještě přidám další informace. Aktuálně v Brně v Křížíkově ulici pozor taky na kamení rozsypané na vozovce a na Brněnsku na výjezdu z Říček do Říčan. Tady bourala 2 osobní auta. Tak si dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Taky 2:40 se té aktuální info situaci v centru Brna bude věnovat taky Jirka, že?
1: Ano, velká evakuace Brna, nález Pumy. Přátelé, nejezdí šaliny tak, jak mají. Počítejte s tím, že byste se centru Brna teď minimálně hodinu měli vyhnout. No. Ale budeme to sledovat.
0: Rozhodně, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no a proč bych měl něco dělat?

0: Černá umbrella na krokodýlo a víme, co se děje?
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
0: Jak už víte, tak v Brně probíhá obří evakuace. V centrem nejezdí dokonce šaliny. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna na staveništi u vlakového nádraží. Objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Na místo jede pyrotechnik. No a z bezpečnostních důvodů se uzavřel perimetr 300 metrů. To znamená Nové sady, Úzká, Nádražní Uhelná a část Hybešovy a ulice Husova. Jak jezdí dopravní podnik, na to se ptáte ve velkém, to zjišťujeme.
2: Kvůli aktuální situaci bohužel máme velmi omezený provoz na 7 tramvajových linkách, které nemůžou projet zastávkou Nové sady. Jediný směr, kudy můžou projet a kudy je vedeme, je Benešova, Malinovského náměstí, Rooseveltova přes Českou, Husovu na Pekařskou a Mendlovo náměstí. To je trasa, kterou teď vedeme linky 1, 2, 7, 8, 9, 10 a 14, kterých se to týká. Zavedli jsme kyvadlovou dopravu mezi Rondem a zastávkou Vsetínská, kde jezdí obousměrná tramvaj a připravuje cestu tam a zpět. Nasadili jsme také na ty zastávky, které nemůžeme obsluhovat, tak jsme nasadili informátory, aby tedy cestujícím poradili, jak se z místa co nejefektivněji dostat, a předpokládáme, že ta situace bude trvat hodinu až dvě a poté snad budeme moct vrátit všechny linky na své trasy.
0: Dopravní podnik města Brna o tom, že centrem nejezdí šaliny. Připomínám, že nález letecké pumy přímo v centru města Brna, ulice Nové sady.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.

0: Justin Bieber, je to Roy Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už vyrážíme za našimi nejmenšími posluchači. No a teď se jdeme zeptat přímo v Řečkovicích. Schválně, krokodýláci, tak se vás zeptáme, proč se smějeme? To je taková jednoduchá otázka a schválně, co nám řekli naši nejmenší posluchači?
2: Když někdo udělá něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
0: Proč se smějeme? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
0: Připomínáme, že probíhá velká evakuace v centru města Brna. Víc už nám prozradil mluvčí policie Brno David Chaloupka.
5: Z bezpečnostních důvodů uzavíráme perimetr zhruba 300 metrů od místa nálezu. Omezení se týká zejména ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova. Poté, co bude vytyčený bezpečný prostor, nastoupí do práce pyrotechnik, aby pomůc neškodnil.
0: Policie a strážníci uzavřeli rozsáhlou oblast kolem Nových Sadů v Brně po nálezu předmětu připomínající leteckou pumu. Budeme to pro vás celé sledovat.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
6: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
7: www.klimastyle.cz
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.čibasport.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

wave.com. Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

okolí Nových Sadů je uzavřeno krokodýláci, probíhá obří evakuace. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Teď to tam řeší pyrotechnik. Víme, co se děje, jsme krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Krokodýláci, mimořádná zpráva, informujeme vás vždy, když se něco stane. Obří evakuace v Brně, centrem nejezdí ani čeliny. Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna na staveništi vlakového nádraží. Objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Na místě máme taky naše reportéry, jinak videa uvidíte i na Facebooku a Instagramu Rádia Krokodýl. V terénu máme Miroslava Krupicu, ale teď už Hana Tomaštíková z dopravního podniku města Brna.
2: Kvůli aktuální situaci bohužel máme velmi omezený provoz na 7 tramvajových linkách, které nemůžou projet zastávkou Nové Sady. Jediný směr, kudy můžou projet a kudy je vedeme, je Benešova, Malinovského náměstí, Rooseveltova přes Českou, Husovu na Pekařskou a Mendlovo náměstí. To je trasa, kterou teď vedeme linky 1, 2, 7, 8, 9, 10 a 14, kterých se to týká. Zavedli jsme kyvadlovou dopravu mezi Rondem a zastávkou Vsetínská, kde jezdí obousměrná tramvaj a připravuje cestující tam a zpět. Nasadili jsme také na ty zastávky, které nemůžeme obsluhovat, tak jsme nasadili informátory, aby tedy cestujícím poradili, jak se z místa co nejefektivněji dostat, a předpokládáme, že ta situace bude trvat hodinu až dvě a poté snad budeme moct vrátit všechny linky na své trasy.
1: Dopravní podnik města Brna, pozor, v Nové Sady nález letecké pumy při výkopových prácech. Počítejte s velkým omezením a taky s omezenou dopravou tramvají.
0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Petr Punčuchář a jsem ředitelem základní školy Brno Svážná 9. Naše škola už 4 roky je školou, která nepoužívá mobily. Máme je prakticky zakázané používat v celé budově. Přineslo to především takový ten klid pro výuku, skončila taková ta roztržitost žáků na přestávkách, zvýšila se komunikace mezi dětmi. Samozřejmě, když jsme něco dětem vzali, museli jsme taky dětem něco dát, takže jsme vybudovali odpočinkové koutky, více heren, mají stolní tenisové stoly, máme tady lezeckou stěnu, mají kulečníky, stolní fotbálky, klidové zóny na možnost čtení, hraní šachů a podobně.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 30.

0: 25,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tak v Brně dneska velké komplikace, takové to, co Brno ještě nezažilo, že Petro?
1: No, u Malé Ameriky našli předmět, který připomíná leteckou pumu, tak podrobnosti uslyšíte už ve zprávách.
0: Ano, dozvíte se, čemu se vyhnout.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zahajte prázdniny velkolepou akcí Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeobík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonické švestky.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. večer Gigi D'Agostino. Bude taky partička Krištof. Je tady 13. hodina.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, dneska teploty kolem 31 stupňů, ale pozor, už se díváme. Konec týdne až plus 36, no bude vedro.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dělníci na staveništi u hlavního vlakového nádraží u Malé Ameriky našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela. Evakuovaných jsou podle odhadu stovky. Více už mluvčí David Chaloupka.
6: Z bezpečnostních důvodů uzavíráme perimetr zhruba 300 metrů od místa nálezu. Omezení se týká zejména ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova.
1: Omezená je také hromadná doprava. Více o tom už mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Kvůli aktuální situaci bohužel máme velmi omezený provoz na 7 tramvajových linkách, které nemůžou projet zastávkou Nové Sady. Jediný směr, kudy můžou projet a kudy je vedeme, je Benešova, Malinovského náměstí, Rooseveltova přes Českou, Husovu na Pekařskou a Mendlovo náměstí. To je trasa, kterou teď vedeme linky 1, 2, 7, 8, 9, 10 a 14, kterých se to týká.
1: Tolik aktuální situace kvůli nálezu letecké pumy v okolí hlavního nádraží. My vše samozřejmě dál sledujeme.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Obří evakuace v Brně, počítejte s dopravními komplikacemi v celém centru města Brna, protože je uzavřená teďka ulice Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova, Úsova. Jakub Ganem je taky v terénu mluvčí městské policie Brno.
8: Hlídky městské policie momentálně odklánějí dopravu od Nových Sadů v Husově, Hybešově, Nádražní i Úzké ulici. U Husovy ulice jde o křížení s Pekařskou, z Úzké vede odklon přes ulici Trnitou. U závěra Nádražní ulice začíná na křižovatce s Masarykovou. Směrem k Malé Americe není samozřejmě možné přijet ani od Poříčí. Strážnice informují řidiče, kolemjdoucí i pracovníky obchodu a služeb.
0: Jakub Gareme, mluvčí městské policie Brno, o tom, že je momentálně centrum města Brna uzavřeno. Počítejte, že je tam nález munice z druhé světové války. Připomínám, týká se to ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova. Dopravní podnik taky funguje v omezeném režimu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jirka s vámi, přejeme pěkné odpoledne, pokud možno poklidné. Novinka od Krištof a Dominika Aládžia. Půlnoční jeřích na Krokodýlu právě teď.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.

0: Pitbull, Kesha, Krokodýl, Timber. Tak pojďme se podívat na aktuální situaci, kterou dneska sledujeme.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
0: Připomínám, že dneska byl nález munice z druhé světové války, který omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu. Nové sady, Úzká, Nádražní ulici, Uhelnou a část ulice Hybešova Husova. Mám dobrou zprávu, protože celá situace by teďka už měla být vyřešena a i vy, co čekáte na šaliny dopravního podniku města Brna, tak se dočkáte, protože právě teď se to celé rozjíždí. Krokodýl, budeme to sledovat.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 13 hodin 21 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
1: Radio Krokodýl.
4: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: nic.
1: Hit za hitem.
2: Radio Krokodýl.
0: Hey, what a perfect day. Wow.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. To all the people all around.

0: Tak rokovíláci, dobrá zpráva. Pyrotechnik část munice nalezené na Nových Sadech v Brně zneškodnil přímo na místě a zbytek se odváží. Policisté bezpečnostní opatření ukončili tady v centru města Brna a mělo by to začít jezdit tak, jak má i dopravní podnik města Brna.
1: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Slyšíš to?

0: Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
1: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.

0: Wakefield, tohle krokodýl. Teď už Petra, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a obyvatelé Líšně budou bez vody, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Děsuplnou komedii Drákula nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Muzikálovou komedii Sugar a neb Někdo to rád horké uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Skleněný zvěřinec nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak co, že by už příští hodině padla klimatizace zadarmo? Katy Perry, Hot and Cold. Po 14. jeden z výherních hitů na klimatizaci zadarmo. Bude Ruben Gomez. Na vašem letním rádiu Xindl X.
5: Včera mi bylo málo.
0: Je tady 14. hodina.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska je tam tropický den 31 stupňů, zítra podobně 30 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dělníci dnes dopoledne na staveništi u hlavního nádraží našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Místem nejezdila hromadná doprava ani auta. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny omezení skončila. Celých 18 hodin bez tekoucí vody budou z úterý na středu obyvatelé některých ulic v Líšni. Vodohospodáři totiž musí vyměnit potrubí a uzávěry armatur. Pro lidi budou přistaveny 4 cisterny s vodou. Vodohospodáři však doporučují se předzásobit. Odstávka začne zítra v 6 ráno a potrvá až do půlnoci následujícího dne. Podrobnosti jsou na webu brněnských vodáren. Policie objevila v tajných podzemních bunkrech na předměstí Sydney 2,7 tuny kokainu, jehož hodnota se odhaduje na v přepočtu 12 miliard korun. Jde o největší množství, jaké kdy bylo v zemi zabaveno. Dvěma podezřelým hrozí až doživotní vězení. V malém argentinském městě Cutralco odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo dosud nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po noční nehodě zůstává neprůjezdná dálnice D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru. Před odkonem na 258. kilometru je kilometrová fronta. Dál ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomalíte od 3. kilometru. Kvůli nálezu munice z druhé světové války bylo uzavřené centrum Brna, policie už ale opět ulice přilehlé u vlakového nádraží zprůjezdnila. Projedete bez omezení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, jsme vaše rádio, které vás ochladí, klimatizaci gratis pro vás máme, i na to se podíváme v této hodině. No a mezi tím tak trošku letně si jdeme zpívat, Sempre Mañana.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který jí kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Je to tak, krokodýláci, ano, klimatizace zdarma, to se hodí. Když se podíváte na počasí na příští týden, tak tento týden teploty kolem 32 stupňů, příští týden až plus 37. Máme pro vás fantastickou zprávu, za tři hity klimatizace zdarma. A jak zní ty hity?
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
7: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: pravda.
1: Co by u tebe znamenalo 106 tisíc korun?
0: No, hlavně příjemný pocit.
1: No tak jdeme si udělat příjemný pocit, ale chceme slyšet správně, co to je. Můžeš?
0: Já si typnu, že to je vydlabávání dýně.
1: Vydlabávání dýně. Dobře. Aha. Co na to arbitr? Už se vyjádřil? Ale není to ani vydlabávání dýně. Budeme navyšovat bank. Tak ti děkujeme a dobrá zpráva pro ostatní. Ahoj.
2: Kromolí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo MAI Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na maibrno.cz.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základy. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Timbaland na Krokodýlo, je tady 15. hodina, čerstvé zprávy zpět.
1: Ano, a jak od nás víte, tak na Nových Sadech dnes museli evakuovat stovky lidí, i o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Enrique Iglesias. Venga Boys. Přidám Lucku Vondráčkovou. Připraveni, takhle vám bude hrát Krokodýl.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty kolem 31 stupňů. Zítra čekáme plus 30.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Nových Sadech dnes dělníci našli na staveništi předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Veškerá doprava byla v místě vyloučena. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny veškerá omezení skončila. První lékaři ze simulačního centra Masarykovy univerzity míří do praxe. Pětipatrová nemocnice, ve které se nikdo neléčí, slouží akademikům v Brně 6 let, je vybavená zubařskými křesly i operačními sály a studenti se tam učí zákroky i spolupráci. Absolventi jsou podle univerzity díky tomu lépe připraveni.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Nová výstava s názvem Nezapomenutí v muzeu Vyškovska připomíná historii a tradice osmi vesnic, které po staletí tvořily německý jazykový ostrůvek obklopený českým obyvatelstvem. Expozice přibližuje unikátní žudrové domy, jejichž dochovaný exemplář v Kučerově s pomocí vzpomínek odsunutých Němců opravil Jan Dvořák. Závody motocyklového mistrovství světa v Brně navštívilo v průběhu 3 dnů celkem 171 230 diváků, což je o zhruba 48 000 méně než před rokem, kdy se Velká cena České republiky vrátila po 5 letech do seriálu. Letos se ale poprvé jelo v netradičním červnovém termínu. Dříve se na Masarykově okruhu závodilo až k prázdninách.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po noční nehodě kamionu zůstává neprůjezdná D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru. Před odklonem na 258. kilometru je kilometrová fronta dál ve směru z Vyškova do Brna. Očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 224. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 5. kilometru. Na Brněnsku je ucpaná silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Ve Znojmě v Palackého ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, projíždějte s opatrností. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, tak dneska byla obří evakuace v centru města Brna, naštěstí už je všechno v pořádku. Proběhl tam nález nevybuchlé munice z druhé světové války a naštěstí už je to vyřešeno. Krokodýl, my jsme vás o tom informovali jako první, víme, co se děje, všechno dobře dopadlo, už by i šaliny měly jezdit tak, jak mají. A tohle jsou hity, které vás osvěží z Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Lucie Vondráčková, vy se připravte, že tento týden začíná světová přehlídka ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis in s hudbou z Rádia Krokodýl. Exkluzivně u nás.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na Rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Po 13 hodin 20 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravdivé ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích. Kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude. Váš Bolek.
8: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Shakira, Krokodýl, tohle vaše rádio. A rádio, které bude hrát dneska večer taky na vaše přání. Takže pokud byste chtěli někoho potěšit, máme náš interaktivní pořad, kdy se s námi můžete spojit po 19. hodině. Hity podle vás a navíc můžete pozdravit, koho budete jenom chtít.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.

0: oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: 10. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Mustang na kroku dílo 16. hodina. Petra, čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a dopravní podnik bude mít další nové autobusy, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zahajte prázdniny velkolepou akcí. Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeobík trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonické švestky.
3: Radio Krokodýl. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. DJ, který si říká Cero. Jennifer Lopez. A nebo Vohnouti. 16 hodin.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra skoro jasno, teploty kolem 31 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dělníci dnes dopoledne na staveništi u hlavního nádraží našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Místem nejezdila hromadná doprava ani auta. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny omezení skončila. Brněnský dopravní podnik očekává předání prvních kusů kloubových naftových autobusů, které loni za 330 milionů korun vysoutěžil. Jde prý o poslední naftové autobusy, které získá. Po roce 2030 už by pak dopravci, kteří provozují městskou hromadnou dopravu, autobusy s tímto pohonem neměli nakupovat. Ty stávající však dosloužit mohou. Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala. Misi povede premiér Andrej Babiš. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna a zahraničních věcí Petr Macinka. Koupaliště ve východoněmeckém městě Hall zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemohou si ho přečíst. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu. Den po triumfu ve dvouhře získala Linda Nosková na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Česká tenistka triumfovala po boku Rusky Jekatěriny Alexandrovové a vybojovala první deblovou trofej na WTA Tour.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My na silnice víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 5. kilometru. Na silnici 50 z Brna do Bučovic je kolona před Slavkovem. Na Brněnsku je uspaná silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. Na silnici 43 z Brna do Svitav, zpomalíte před Lipůvkou. Ucpaný je příjezd do Kuřimi od Čebína. A na silnici 53 na obchvatu Pohořelic směrem na Znojmo stojí na vozovce porouchané nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý.

0: Má dobrá ženo, krásný odpoledne, tohle je do dobrých přímětic. Už Znoj má pro dobrou ženu Dušanu a taky Standu, kteří prostě tohle mají jako svoji domácí hymnu. Houby magický s kabátem po čtvrt na pět z krokodýla 22. června, takže vlastně v letním režimu. Dobré odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A je tady Hantec, takže Žanku, zdarec.
2: Zdar jak svíňa skrok, sníkalo hostcí. Gomity, co to znamená? Negomat Hantec.
0: Tak já myslím, že to by gomali i tamhle v těch příměticách, že, duši? Stando, ve štatlu jsme to rozkouskovali tak jakože, no, aspoň na 50%.
3: Že neznám Hantec. Nepovolovat Brno. Nějakej slovník.
4: Nerozumět Hantecu.
0: Poslední řešení bylo nejčistší a nejpřesnější, že Žany, ale to přece tady u nás, to se nikoho netýká, protože my to tady máme rádi.
2: Negomat Hantec znamená neumět mluvit Hantecem. Šílená ostuda, s tím se vůbec nedá žít. Tak s tím něco udělejte a mějte betelný den.
0: Betelné tropické den, venku je 32, láčový debrecinky jsou v plavkách, v topech, takže zdravíme, další pecku posíláme.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
5: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
6: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Krokodýl stále ty let mi dám slowly. Po půl páté, Alec Benjamin a pro vás připravených 106 950 korun v soutěži Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky. Toto je zvuk rádia Krokodýl. Tenhle ten je vaším úkolem rozkodovat, co to je za činnost, která se při něm odehrává, a kdo máte 18 let a souhlasíte s naším výherním řádem, tak se můžete dovolat. Právě teď totiž uvolníme linku 603 103 103. Pustíme si Bruce Springsteena a jdeme hrát o 107 000 cash, krokodýláci. Volejte 603 103 103 právě teď.

0: Výborná muzika, Bruce Springsteen, krokodiláci, do toho super soutěž o pořádný balík peněz, jdeme na to.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Tady je krokodýl Petr, kdo pak se nám dovolal? Dobré odpoledne, haló.
2: Dobrý den, tady Marie.
0: Dobrý den, Majko, odkud voláte, kde vás máme?
2: Vinohrady.
0: Vinohrady, tak zdaric na Vinohrady. Máme vás tam, předpokládám, jak plnoletou, tak souhlasící s výherním řádem.
2: Ano.
0: Děkuju. Majko, hádáme zvuk krokodýla za bez 50 korun 107 tisíc, zní takto. Co jste vymyslela na Vinohradech tam na tom kopcu? Co to je?
2: Já bych si typla, že je to ždívání muku, když se to trčí do kybla a zmačkne ta patka zůle na ždívání.
0: Čili takový ten speciální kbelík, kde jsou i ty různý vytlačovače a odstředovače. Takže ten proces, kdy tam ten mop prostě dáme a že ho chceme připravit na další namáčení a úklid. Pan arbiter se nadsuluje, nevím, co to znamená, 106 950 korun. Akce s mopem dá prachy nebo ne na Vinohrady? Pozor! Tak prej budeme zase zvyšovat bank. Maruško, mějte se moc krásně, ať se vám s tím mopem dobře pracuje a mějte se moc hezky, pěkné léto. Naschledanou.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 27,90 a perla margarín různé druhy za 35,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v Brně.

0: Slovenské v té aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Klasika z Rockyho právě teď na Krokodýlu. Pátá je tady za minutu a kousek a MotoGP je za náma. Pozdrav všem nadšencům rychlých strojů, stálo to za to. A Petra má zprávy, ale není to o motorkách, vítej.
1: Pěkné odpoledne, radnice v Adamově varuje před zvýšeným výskytem zmíjí, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Děsuplnou komedii Drákula nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Muzikálovou komedii Sugar a neb Někdo to rád horké uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Skleněný zvěřinec nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá hodina Krokodýláci, dáme si pecky Selaví. Bude Ava Max. Dáme si Lucii Svítání. Teď přesně pátá odbíjí a připraven je Michael Jackson.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tropický start posledního, nebo ne, ještě neposledního, ale téměř závěrečného červnového měsíce. Aspoň pro děti na školách, že? To už tak jako se to rýsuje na to, že brzo vysvědčení, krokodýláci. Každopádně začátek léta je tady, takže první letní pondělí rizí tropické. Venku je 30 až 32, v Šepkovicích 29, ve Žďáře měří na teploměru 26 stupňů Celsia. Děkuju mým rosničkám. A úterý má být částečně zatažené a tu třicítku také bude atakovat odpoledne zítra na Moravě. 29 na Vysočině kolem 26 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dělníci dnes dopoledne na staveništi u hlavního nádraží našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny omezení skončila. S příchodem léta se v Brně naplno rozběhla venkovní sportovní sezóna. Hlavní novinkou je zcela nové multifunkční hřiště v Lužánkách, které Staré sport otevřel především pro hokejbal, inline hokej a další týmové sporty. Hřiště není volně přístupné, ale je k dispozici k pronájmu pro sportovní týmy, spolky, organizované skupiny nebo pořadatele turnajů. V provozu je také multifunkční hřiště na Vodově.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Radnice v Adamově varovala občany před zvýšeným výskytem zmíjí. V krátké době je to druhá podobná výzva v oblasti. Z první přišel v uplynulých dnech Kunštát, když se lidem podařilo vyfotit dokonce celé klubko zmíjí. Více než polovina sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek peněz na činnost. Vyplývá to z průzkumu České unie sportu, do kterého se zapojilo 2331 sportovních spolků z celé České republiky. Zásadní problém pro ně představuje financování kvalifikovaných trenérů. Na tento účel nemá dostatek peněz 80% respondentů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak vypadá horká odpolední špička na rozpálených asfaltech, krokodýláci? Víme to s Lenkou.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po noční nehodě kamionu zůstává neprůjezdná D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží na 254. kilometru. Před odponem na 258. kilometru je kilometrová kolona. Dále směru z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od Bučiny od 11. kilometru, kde navíc došlo ke střetu dvou osobních aut. V Brně na ulici došlo k střetu osobního auta s motorkou, provoz je tam částečně omezený. Na Brněnsku je ucpaná silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice a na silnici 43 z Brna do Svitav zpomalíte před Lipůvkou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré pondělní odpoledne, prvé letní s krokodýlem na Moravu, Vysočinu k Břeclavi, Kořenci a Jihodonínu. Na Kořenec zdravíme golfisty, kteří si s náma zahráli včerejší dobrý golf cup, krásný turnaj a hlavně výsledky. A na Morendu zdravíme stolní tenisty a hlavně Velenku, která to tam má krásně pod palcem. A pak Zlatíčka, pozdravíme děcka, proč venčíme pejsky?
1: Aby se vyvenčila.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: Králové královny Krokodýla Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak zdravíme všechny ty hlavně princezny a princátka, zvláště pokud mají pejska svýho, jako naši kluci mají Adélku, protože dneska se ptáme na pejsky, dneska se ptáme, proč venčíme pejsky, děcka, víme?
2: Proto...

0: tady perou s ostatníma pejskama.
1: Sluchají se pe kytička.
2: Že ty pejskové běhají venku a můžou si hrát s míškem a mormočem.
0: A nebo s kostičkou, a nebo s klacíkem.
3: Jo, jo, je to z řady důvodů, třeba i těch jakože kloubičky, aby prostě měli pohyb a pak nebyl nějaký zdravotní problém u pejska, že jo? Kdo má buldočka, tak to dobře zná tyhle ty věci. A je to navíc taková úžasná relaxace s pejskem venku na čerstvém vzduchu, takže ať žijou pejsci venčení třikrát denně nejlépe.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
3: A vy, co chodíte venčit 17.25, tak teď na to máte už jenom minutu a 15 vteřin, krokodýláci, a my vám k tomu pustíme další pecku od Spice Girls, Wannabe. Dobré odpoledne.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
4: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Rádio Krokodýl.
7: Konec školy? To chce velkou oslavu. Už 27. června od 13 hodin vás zve Biofarma Mlsná koza v Žalešicích na den plný zábavy pro děti i rodiče. Čekají vás zvířátka, skákací hrad, malování na obličej, koně, workshop pro malé farmáře, soutěže i spousta dobro. Biofarma Mlsná koza v Žalešicích, kompletní program na www.farmamlsnakoza.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštěvte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
11: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základy. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com

krokodýláci v letním režimu, stále hity a všechno víte první. I při pátku 22. červnu v čase 17.34, kdy hrajeme na Moravu Vysočinu, na Kořenec k Břeclavi a i k Hodonínu a posíláme letní lásku. Tady je Summer Love, taky bude DJO, End of Beginning, krokodýláci. A fandíme školám, co omezují používání mobilních telefonů.

0: End of the beginning, krokodiláci, stále hity, tohle je konec začátku a v některých školách správně zavádí konec mobilních telefonů v lavicích. A my fandíme školám, kde omezují používání mobilních zařízení. A tady je další škola, která se připojuje a kde se to povedlo. Zdravíme!
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jakub Žák, jsem ředitelem základní školy Brno Hroznová 1. Co se týká zákazu mobilních telefonů ve vyučování, na naší škole platí už dlouhodobě. Děti mají mít mobily vypnuté v tašce. Tento zákaz se nám velmi osvědčil, děti se po přestávkách více baví a využívají setkání ve škole.

0: Vysočiny na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: Lost Frequencies Reality a právě teď je přesně 6 krokodýláci, tak pohodové pondělní odpoledne na naší vlně, ať jste v práci, v autě, na cestě z práce, nebo už hurá, máte pohodu doma v kuchyni, kde jste rádi s krokodýlem a svým dobrým kafem. Děláte si možná jídlo, ne někteří žehlíte, my máme zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne, jak od nás víte, na Nových Sadech dnes museli evakuovat stovky lidí, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak, 6. hodina pryč, 32,8 stupně Celsia, je to stále hodně vysoko nahoře na Kraví hoře, Šepkovice jsou na 29, Zdeňu děkuju a Peťulka píše, že Žďár měří 26, tam je dobře, no jo. Úterý, bude to lepší, částečně zatažený den nás čeká s teplotami maximálně 29 na Moravě, 26 na Vysočině a čeká nás dobrá muzika. Dáme Ricky a Povery, Sara Perke, Tiamo. Huntrix Golden. Dívám se do slovníku. Taky bude Xindl X, Cuzinka a Phil Collins.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Nových Sadech dnes dělníci našli na staveništi předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Veškerá doprava byla v místě vyloučena. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny veškerá omezení skončila. První lékaři ze simulačního centra Masarykovy univerzity míří do praxe. Pětipatrová nemocnice, ve které se nikdo neléčí, slouží akademikům v Brně 6 let. Je vybavená zubařskými křesly i operačními sály a studenti se tam učí zákroky i spolupráci. Absolventi jsou podle univerzity díky tomu lépe připraveni.
3: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Nová výstava s názvem Nezapomenutí v muzeu Vyškovska připomíná historii a tradice osmi vesnic, které po staletí tvořily německý jazykový ostrůvek obklopený českým obyvatelstvem. Expozice přibližuje unikátní žudrové domy, jejichž dochovaný exemplář v Kučerově s pomocí vzpomínek odsunutých Němců opravil Jan Dvořák. Závody motocyklového mistrovství světa v Brně navštívilo v průběhu 3 dnů celkem 171 230 diváků, což je o zhruba 48 000 méně než před rokem, kdy se Velká cena České republiky vrátila po 5 letech do seriálu. Letos se ale poprvé jelo v netradičním červnovém termínu. Dříve se na Masarykově okruhu závodilo až o prázdninách.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A to byl podle mnohých právě ten kámen úrazu, proč přišlo o 50 000 lidí méně. No, uvidíme, jak to bude příští rok s termínem, brzo se ho dozvíme. Jdeme na silnice, pondělní odpolední špička dává zabrat kvůli hustotě i horku, Lenko.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 216 a 196 kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od Bučiny od 11. kilometru a v Brně v Králově Poli na Palackého třídě u supermarketu došlo k dopravní nehodě. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný start léta podní otců a krásný letní červen na hitové vlně Krokodýla. Přeje Peťan Holík, zvláště všem tatínkům. Další písnička, ať je vám dobře s vašimi dětmi a milují vás ta vaše zlatíčka. Pokáč v lese.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

Proto Radio Krokodýl a společnost Klima Style mají řešení. Hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejvíc rozhajcovaných dnech. Stačí poslouchat vysílání, být ve střehu, jakmile uslyšíte tři konkrétní soutěžní klimatizační hity po sobě, tak potom neváháte ani vteřinu a voláte do studia. Takže, které to jsou? Za prvé Katy Perry. Jak uslyšíte hrát Hot and Cold, tak buďte ve střehu, protože pokud bude po Hot and Cold Gwen Stefani. Já vím, že jsme cool, I know we're cool, pokud bude Gwen Stefani a pak ještě navíc začne hrát Elton John, tak je to jasný? Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, že to je ta trojice, na kterou čekáte a kdy hned voláte. Právě potom budete volat studio, vyhrajete a budete odpočívat příjemně vychlazeném domově. Poslouchejte Krokodýla, pěkně si to hlídejte a klimatizaci z Hodeců, z Hodonína, kam zdravíme, tu prostě vyhrávejte.

0: Tři čtvrtě minuty krokodýláci, stále hity a připraven pro vás Phil Collins, You Can't Hurry Love. Dobré odpoledne.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
7: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Je dobré mít spolehlivého přítele.
4: Vaše nejvěrnější rádio.
3: Stále s vámi.

Tak to řekně, udělej správně. Nelly Furtado, Say It Right a pohodu všem s krokodýlem v práci, doma, taky na zeleném, zvlášť na golfových fairwayích, nejen na těch kaskáďáckých, kde se potkáváme jako na našem domácím golfovém klubu. Zdravím taky všechny účastníky dobrého golf cupu, který jsme si včera zahrali na Kořenci. Hráč turnaje Peťa Hensl, hráčka turnaje Kateřina Vepřeková. Klobouk dolů, zahrali fantasticky. A ovšem jako spousta jiných dalších, jako třeba náš Alexander Thomas, který skončil ve své kategorii na třetím místě. Jsem hrdej tatínek, na den otců mě to udělal velkou radost. Tak jménem Bione Cosmetics, vinných sklepů z Lechovic i Dermagen Group děkujeme za účast na dobrém golf cupu na Kořenci a všem účastníkům, golfistům, další písnička z Krokodýla. No Name, děkujem, že jsi. Je 18.34, dneska si spolu po 19. dáme písničky na přání a tam si můžete také vybrat pro zlepšení nálady, jakou máte na Krokodýlu nejraději.

0: Tak skáčem s krokodýlem 18.41 a za chvíli si dáme společně písničky na přání. Teď taky Shakira Waka Waka a Dance Monkey na Vysočinu do Žďáru.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
4: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Minuta do 19. přesně. Krokodýláci Lilywood dohrává, před náma jsou písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A dneska to zahájíme s písničkou o špatných snech, Bad Dreams.

0: Bad Dreams začnou, vy budete krokodiláci pokračovat.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 19 hodin a stále 32 stupňů Celsia nahoře na Krabí hoře. No pěkná nálož dneska, je tropická, zítra bude částečně zatažené úterý s odpoledními maximy na Moravě 29, na Vysočině 26, 27 stupňů Celsia. A tady jsou hlavní události prvního letního pondělního dne.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zahajte prázdniny velkolepou akcí. Westernové prázdninové jásání pro děti i dospělé v Milonicích u Lipůvky už tuto sobotu. Čeká vás stylová indiánská vesnice, tematické soutěžní úkoly, ukázky drezury koní, bizoní tance, rodeový trenažer a další nabitý program, jako lety vrtulníkem, balónem, jízdy tankem a spoustu jiných nevšedních zážitků a atrakcí. Od Globusu jen 10 minut. Těšíme se na vás 27. června od 13 hodin. Kostýmy jsou vítány. Více info na Facebooku Milonicka. Švestky.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Dělníci dnes dopoledne na staveništi u hlavního nádraží našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Místem nejezdila hromadná doprava ani auta. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny omezení skončila. Brněnský dopravní podnik očekává předání prvních kusů kloubových naftových autobusů, které loni za 330 milionů korun vysoutěžil. Jde prý o poslední naftové autobusy, které získá. Závody MotoGP v Brně navštívilo během 3 dnů celkem 171 230 diváků. Je to o zhruba 48 tisíc méně než před rokem, kdy se Velká cena České republiky vrátila po 5 letech do seriálu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme na silnice s Krokodýlem, víme, jak to jede spolu s Lenkou.
7: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 4. kilometru. Navíc omezení před Brnem na 1. kilometru policie došetřuje nehodu nákladního auta s osobním. A v Brně v Bratislavské ulici srazilo osobní auto chodce. Rádio Krokodýl, Global Assistant, Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Krásný podvečer všem s Krokodýlem, 19. je za náma a písničky na přání před náma, můžete si volat.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný večer, 7.07, za pár vteřin krokodýláci. Telefonní linka 603 103, kterou si voláte, pokud chcete dát někomu zahrát. A já hned beru prvního, protože nám to tam pěkně bliká. Dobrý večer, haló.
1: Dobrý večer, máte písničky na přání?
0: Ano, dobrý večer, máme, kdo volá?
1: Katka.
0: Katko, jakou byste chtěla a pro koho písničku?
1: Tak, chtěla bych třeba od Michala Davida, jestli tam máte něco.
0: Možná jednu, no, pro koho?
1: Pro syna Ládíka.
0: Z důvodu jenom tak, nebo něco slavíme?
1: Je ve výkonu krestu v Brně, takže aby mu to brzo uteklo.
0: Dobře, takže do bohu nic, Michal David, a ať to běží nonstop, krásný večer Ládíkovi od maminky. Odkud voláte?
1: Chomutova.
0: Chomutova, takže z Chomutova do Brna, Ládíku, krásný večer, hodně energie, výdrže, rodina je s tebou, že maminko?
1: Tak, děkuju moc.
0: Ano, prosím, mějte se krásně do Chomutova, příjemný večer i do bohu nic, do věznice, nashledanou.
1: Naschle.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak včera byl den otců a dneska to zahájila maminka Kateřina pro syna Ládíka do Bohunic. Takže krásný začátek písniček na přání. Jedeme každý večer od 19 do 20 hodin, krokodýláci, a vy si voláte 603 103 103. Kdo pak je další? Halo, dobrý večer.
2: Nazdar, krokodýle, já myslím, že to nedáme.
1: Nazdar, no? Nazdar, čau Zdeňo, ahoj, no jsme tady, zdarec, zdarec, do Šepkovic.
2: Na chatičce tady.
1: Na chatičce kde?
2: Ve Výčapek.
1: Ve Výčapek, tak do Výčap pohodičku. S kým tam sedíte?
2: No. Kamarádko s Růženkou.
1: Dobře, tak Růžence, krásný večer a pohodičku. No. Komu dáme zahrát, Zdeny?
2: Písničku pošleme těhulce Karolínce a Arance, už je doma z Plomouce a dolečuje Kolínko, a když jsme u Kolínka, tak dáme ještě Janičce na chatičku do Klešnice, Ružence na chatičku do Výčat. No a všem bajkeristům a tajkrovcům skvěle utěchovat, takže a když jsme chtěli to teplo, tak ho máme.
1: No, no přesně, přesně, máme teplo. A když říkáš tajkrovci, včera jsme byli na golfovém turnaji na dobrém golf cupu a představ si, Alexiček, ten nejmenší, 9letej, 3. místo v kategorii C. Šikovný chlapec. Má z něho radost, tatínek.
2: Kdy letíte na Floridu do toho golfového kempu?
1: No, tak to asi až v lednu.
2: No, dobrá.
1: Teď to nemá cenu. Hele, děkuju tobě, Růžence, do Výčap, Katičce, pohodičku, a posíláme vaši oblíbenou písničku. Mějte se, zdarec.
2: Díky, Peťo. Čau, čau.

0: Generace lásky Krokodýláci, doufám, že se cítíte v lásce, harmonii, dobré energie. 19 hodin, 19 minut právě teď. Když ještě chvilku počkáte, tak na těch digitálkách uvidíte ty 19.3, což je andělské číslo, přinese vám to štěstí. A třeba se pak i dovoláte s nás sem do studia ke mně do Krokodýla. 603 103 103 číslo sem k nám a mimochodem právě teď 19 19 19. Dobrý večer. Vám, co milujete čísla, zvláště.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
3: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si už

0: Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer všem s Krokodýlem, 19 hodin 27 minut, 603 103 103 telefon, kam voláte, pokud si chcete taky dát zahrát. A kdo pak na tom telefonu je teď? Haló, dobrý večer.
2: Tady jak svině, tady Vilda Jaru,
1: Slavkováci, Čermáci, krásný večer, nazdar, nazdar, ahoj. Jak se máte, děcka, v tom horku, co?
2: Je to moc.
1: Má, neskončí to hned tak, čím to řešíte, Vildo?
2: Prosím?
1: Čím to řešíte? Jak to řešíte? Ta horka.
2: No já to řeším, že jsem si dal vychlazený pivo.
3: A větra.
1: Dobře. A já se dívám, děcka, že má být tento týden. Čtvrtek 33, pátek 34, sobota 37, neděle 37, pak pondělí 35, ty vole, to je hrozný. Co si dáme zahrát?
3: To je hrozný.
1: Co si dáme zahrát, děcka?
2: No, tak když je to léto, no tak si dáme rybičky 48 léto.
1: Dobře, může být. A pro koho to bude?
2: No, bude to pro tebe do studia,
3: pro nás, pro všechny, co nás znají a pro všechny, co se dovolají dneska.
1: Dobře, děcka, super, pouštím rybičky 48, ať jsou všichni svěží s naším rádiem s Krokodýlem a zvláště

0: přání.
1: Čas 19.34, krokodýláci, je to podle vás písničky na přání první letní, protože včera nám začalo krásně léto, tak kdo pak se populo jsme dostal na našu linku. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Pečulko, tady Jančo.
1: To jsou Řečkovice rozpálené, nazdar Jančo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Seš pořád ještě v Řečkovicích nebo už se chystá domeček,
2: ano,
1: co?
2: Řečkovice.
1: Řečkovice, a kdy bude domeček, co? Lesíček, a příroda.
2: Až nějak,
1: dobře, až to dopadne dobře, takže Janíčko, koho dneska pozdravíš, povídej.
2: Já bych chtěla pozdravit paní Květu, která mě má svátek.
1: Dobře. Květo, všecko nejlepší k svátku, no.
2: Tatínku, kteří měli svátek.
1: Ano, taky jsem trojnásobný tatínek, všecky trojnásobný tatínky i Zbyňu do Modřic, zdravím a všecko nejlepší přeju, že jo, samozřejmě.
2: A pro všechny, mají dobrou veselou náladu.
1: Ano, a krásný léto, když začalo včera po 10. hodině. Krásný léto. Děkujeme, mějte se krásně, papa Jani, ahoj.
2: Ahoj.

0: Silní dost s rádiem Krokodýl 1939, Krokodýláci číslo 603 103 103. Kdo si chce dát zahrát, tak samozřejmě volá. Dobrý večer.
1: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Krokodýl.

0: Krokodiláci, paparazzi, Lady Gaga dohrála, máme kolik? Skoro 7:45 za jednu minutu, ježiš, to je fofr. Takže komu se povedlo dovolat se, kdo pak je teď na lince? 603, 103, 103, ještě máte čas. Komu se to povedlo? Hala, dobrý večer.
1: No ahoj, Peťulko, není možné.
0: To je Hodonín, výborně, Alex, krásný večer. No já jsem taky nadšen, že se to povedlo. Kde pak tě máme, Alex, co děláš? Jseš v práci nebo jseš doma?
1: Práce bych nevolala.
0: Takže kuchyň.
1: Bývá druhá možnost.
0: Takže kuchyň, doma, kafíčko.
1: Jasně.
0: Mimochodem mám tady ještě další nějaké objednávky. Samozřejmě od Jarouška, má tam něco k narozeninám. A od Leonky z Prušánek, takže začneme ovšem u tebe v kuchyni, Alex. Jak se máš dneska při tom horku, co?
1: No, když na to horko nemyslím, tak jako, že je to celku
0: tak
1: pohoda.
0: Tak to jde
1: nemusím
0: pohoda?
1: Nemusím dělat žádné zbytečné pohyby, takže se to horko dá zvládnout.
0: Tak to jsme rádi. Co bys do toho horka chtěla dát zahrát? Řekni, na co máš chuť?
1: Já bych chtěla Britney Pop, I Did It Again.
0: Dobrá, a komu to pustíme?
1: Krokodýla nesmím opomenout, to je jakože samozřejmé.
0: Dobře.
1: Vy jste strůvíci našich osudů, především tobě, a doufám, že ti ta písnička trošku rozdrnčí židli, trošku znám tvůj hudební vkus, samozřejmě Jiříčkovi, samozřejmě Zbyněčkovi. Doufám, že kluci se teď někde správným způsobem osvěžují, ať už je to zevnitř nebo vnitřně, protože v tom vedru. A ty taky doufám, že tam pěkně sedíš u klimy s nějakým ledovým nápojem.
0: Nemám puštěnou klimatizaci, je to vypnutý a dávám si pravidelně vždycky hrnek chladivé vody. Takhle to řeším. Myslím,
1: ono
0: že nejsem
1: to
0: sám.
1: To postačí,
0: přesně. Každopádně.
1: A ještě bych ráda vzpomněla k nám do práce na čerpačku, protože je tam šéf Radek, je tam Olinka.
0: Kdo je v Lužicách? Radek, Olinka. Radku, šéf, je zdravíčko do Lužic. Ano, Olinko, ať to jde tam pěkně. A koho ještě pozdravíme? Ivušku na pěší zónu, ne? Když už tě tady máme.
1: Co? Ivušku na pěší zónu, jenže Ivuška dneska zradila, protože místo juboxu se radši fláká po obi.
0: Dobře,
1: jo, takže
0: nakupuje.
1: Tam vybírá nějaké nezbytnosti.
0: Na léto, důležitosti.
1: Ivuška momentálně neposlouchá.
0: Dobrá, tak v tom případě
1: Jiřince, pokud by se vrátila.
0: A Jiřince třeba a Františkovi.
1: Ano, samozřejmě. Takový ti moji lidičkové všelijací a taky těm, co mají rádi popovou legendu Britney Spears.
0: Dobrá, tak pouštíme Britney, krásný večer a děkujeme, ať je pohoda v kuchyni s krokodýlem. Papa, Alex, měj se,
1: ahoj. Děkuji, ahoj, měj se hezky.

Time. Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu, aj k Hodonínu, aj k Lužicám. Právě teď jsme hráli od Alex z kuchyně, jak jsem říkal. Je tady pozdrav taky od Jardy, dalšího Hodoňáka. Čau Péťo, zahraj písničku Honzíkovi Lišákovi, protože má dneska druhé narozeniny. Všechno nejlepší mu přeje maminka a tatínek a taky strýc Jarda Dobeš do Kyjova. A rád bych pozdravil i tebe a Leonu a Alexandra Lukáše do Třebíče. Děkuju Jarda a taky Alex. No a já moc rád pouštím hlavně tomu malinkému prckovi k těm druhým narozeninám, Honzíkovi Chňapíka. Všecko nejlepší.

0: Pichňa pro Mario Honzíčka k jeho dnešním druhým narozeninám od strejdy Jarouška. No a musíme pozdravit i Lonku, protože ta dneska má zážitek. Je v práci s Ivetkou, že jo, prý to bylo bestovní. Ivetka prostě přijde a stojí za ní a normálně dojde, ona montuje sifony a ona na mě, já tě zbiju. Prý, kde ona to v sobě bere? No je to zlatíčko, že jo, Lonko, ona je zlatíčko, proto má v sobě takový hlášky a tak to mezi váma krásně funguje. Jsme rádi, zdravíme tady Hodonín, Lužice, Prušánky, tam na jich velice 95.4 FM a poslední skok na telefon právě teď, kdo pak to dneska bude završovat? Halo Petr, dobrý večer. A pane Andělu, zdravíme do Mezříče. Pavlíku, zdravím, krásný večer po víkendu, ahoj. Jak je podně otců v Mezříčí, Pavle?
1: Pořádku, jako, takže prostě do velkého Mezříčí samozřejmě takže Vatrovské ústav, jo, jedný krásný paní Věrce, která mě to vezla nahoru a už mě vedla si cíká, takže díky za všechno. A chtěl bych zahrát do školy, budu nám zítra tam hrát, takže se na ní těšíme všichni, že budeme tam uvíkat pustě a samozřejmě všem, který mám všechny velice rád. Tak díky moc a tobě a samozřejmě Peťo a tobě Kačina. A samozřejmě mají Bělončatům a jedný pravnice a milou synovi a Filipovi. Ahoj.
0: Krásný večer, děkujeme moc. Ahoj do Mezříče, Pavle, ahoj.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří Nápady.
2: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Obyvatelé některých ulic v Líšni budou bez vody. Vodohospodáři totiž musí vyměnit potrubí a uzávěry armator. Pro lidi budou přistaveny 4 cisterny s vodou. Odstávka začne zítra v 6 ráno a potrvá až do půlnoci následujícího dne. V Brně by mohly v příštích letech přibýt kilometry nových trolejbusových tratí. Díky 5 novým kilometrům trolejbusy do konce příštího roku nahradí autobusovou linku 77 na Černovické terasy. Radnice v Adamově varovala občany před zvýšeným výskytem zmíjí. V krátké době je to druhá podobná výzva v oblasti. Z první přišel v uplynulých dnech Kunštát, kde se lidem podařilo vyfotit dokonce celé klubko zmíjí.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Dělníci dnes dopoledne na staveništi u hlavního nádraží našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela a evakuovala stovky lidí. Místem nejezdila hromadná doprava ani auta. Pyrotechnik munici převezl k odborné likvidaci a okolo 13. hodiny omezení skončila. Brněnský dopravní podnik očekává předání prvních kusů kloubových naftových autobusů, které loni za 330 milionů korun vysoutěžil. Jde prý o poslední naftové autobusy, které získá. Závody MotoGP v Brně navštívilo během 3 dnů celkem 171 230 diváků. Je to o zhruba 48 tisíc méně než před rokem, kdy se Velká cena České republiky vrátila po 5 letech do seriálu.
0: Přehled dnešních událostí

Rozjíždíme pondělní krokodýlí plíšek, krásně jsme se přehoupli do 26. týdne roku 2026. Užíváme si 22. červnovou noc. Před vámi jsou skvělé hity. Jarek Hemala pře hezký poslech.

0: hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity pro vás, pro všechny, také do Velmezu, kde nás ladíte, posloucháte na 89,1 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a stále si užívejte Hit za hitem.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

pondělním krokodýlím pelíšku si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala přeje hezký poslech. Dnes máme Mezinárodní den bez kalhotek. No, tak co? Jak to bylo u vás, dámy? Pěkně jste si užívali. My vám přejeme krásný poslech, ať už jste nebo nejste, a máme pro vás největší hudební výběr.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn.

Krokodýlí pilíčku si stále užíváte hit za hitem a to je velmi dobře. Nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás budeme mít připravené prachy. Prachy přímo do ruky. Ano, nabídneme vám slušné peníze, jsou připravené v banku, soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Teď já mám pro vás další hitovky. Krásnou noc.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
2: www.klimastyle.cz.
0: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala.

Příjemnou pondělní noc a hlavně příjemnou cestu, ať už jedete tady v ulicích města Brna či ostatních silnicích Jihomoravského kraje. Zdravíme i na Vysočinu a také na dálnici D1 či D2. Pohodu za volantem, všude, kde nás ladíte, a užijte hit za hitem.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýho si užíváme hit za hitem, Jarek vám přeje krásný poslech, no a v Itálii si mohou užívat a vyzkoušet lanový trajekt z pera Leonarda da Vinciho. Ano, trajekt lehce klouže po vodícím laně od jednoho břehu severoitalské řeky Adda na druhý. Kam ho pohání proud cestující, na něm si mohou užít nejen 5 minut klidu na alternativní trase v době, kdy uzavření nedalekého mostu způsobilo dopravní zácpy, ale také dotyk historie. Mechanismus tohoto trajektu před 500 lety zvětšnil renesanční genius Leonardo da Vinci. V kresbě, která je nyní v královské sbírce zámku v Londýně. No, tak, kdybyste chtěli, máte šanci i vy. Teď ale máte šanci vychutnat si největší hudební výběr. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.

0: www.klimastyle.cz. Hit
1: za hitem. Radio Krokodýl.
2: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Neriskovat a zachovat klid. Policisté radí, jak zvládnout nehody na dálnicích. A doufám, že vy, pokud jedete po dálnici D1 nebo D2, kde nás posloucháte, vám žádná nehoda nehrozí. Porucha nebo dopravní nehoda na dálnicích může potkat každého řidiče. Je proto důležité vědět, jak v těchto krizových situacích správně jednat. Podle policistů je nejdůležitější zachovat klid, nepanikařit a myslet na bezpečnost všech zúčastněných. A tak dbejte opatrnosti, pohodovou jízdu přejeme a užívejte s námi. Hit za hitem.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Wow.